když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i drumské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, Meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo. Ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teďkon v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát měl jsem naložený přívěs, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, vše Sulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě, ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Byla těch celý tu. Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jejich tam na tom. Takže 270 vajec, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti, a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takovej byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo, víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučil, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
2: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v Silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
1: Pantolína, no.
2: Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jiřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jiřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
1: Uhodli to?
2: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
1: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
2: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo. Že nebudeš vědět hlavní město, jo, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
1: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr, historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David Káva Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se,
5: nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dublovala?
5: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku? Máš nějakou historku?
10: Mám historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Se to dalo nazvat, no. Jo? To se tady točil film Signum Laudis, jo. Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo. No takže jo, Vlado Miller, jo. Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to vedou záběrek. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se Jeníčku. On mi říkal Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, tak jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v shakespearovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková?
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli
3: pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik. Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
4: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
4: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně,
1: jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No,
1: jako tempíčko.
2: Když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí psa?
2: Ty seš kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše...

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď, v této chvíli?
4: Miroslav z Charviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod a přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zaruty, musel bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam
3: jezdí. Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce, radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný, to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
1: ano.
3: Jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Je to na hercích a na tom, že ještě ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají. To je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Vericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, pana Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuji.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano.
1: Mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavice nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a... jaký?
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon. Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Janžurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Janžurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocům nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově vyroste nová průmyslová zóna za 3 miliardy korun. Pohonné hmoty v kraji výrazně zdražily. Fotbalisté v Lize mistrů prohráli z Lanc fotbalisté Slávě. Dnes bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení firmy RC Europe už má pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Investici za 3 miliardy korun chce zahájit v říjnu. Projekt přinese podle zástupců developera regionu nová pracovní místa.
2: Celkem 3 výrobní a skladovací haly by měly vyrůst mezi areálem přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Přibližně 300 metrů od sjezdu z dálnice, popisuje mluvčí investora Klára Šutková.
3: Poloha mezi Brnem a Ostravou umožňuje efektivně obsluhovat český trh a nabízí dobré dopravní spojení také s Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Výhodou lokality je rovněž silná průmyslová tradice Přerovska a dostupnost kvalifikované pracovní síly.
2: Výstavba zóny potrvá zhruba rok. Další chce společnost postavit v sousedních Troubkách. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1% a 9 desetin. To je o 2 desetiny procentního bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Základní umělecká škola v Moravské Třebové má ještě několik volných míst v některých oborech. Výuka hry na nástroje, jako je například klavír, už je naplněná. Zájemci se ale stále můžou přihlásit třeba ke hře na zobcovou flétnu, říká ředitel školy Ladislav Aberle.
4: Můžeme ještě přibrat děti do literárně dramatického oboru. Letos jsme nově otevřeli 2 studijní zaměření, hru na elektrickou kytaru a hru na basovou kytaru. Největší asi zájem je na studijní zaměření klavír.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia Praha rozehrála hlavní fázi Ligy mistrů porážkou z Lanc 2-3. Další utkání v nejprestižnější klubové soutěži čeká Slavii za měsíc v Baku proti Sabahu. Tým z Azerbajdžánu vstoupil do Ligy mistrů prohrou 0-4 na stadionu Manchester United. Reprezentační brankář Matěj Kovář pomohl PSV Eindhoven k remíze 1-1 s Šachtarem Doněck. Stejným výsledkem skončil i duel Fenerbahce Istanbul s AS Řím. Bayern Mnichov porazil Bude Glimt 5-0 a Como přehrálo Lipsko 4-1.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě převážně zataženo, v jeho východní polovině kraje postupně s občasným deštěm. Na severu a západě se vytvoří jen lokální a slabší přehánky. Odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Povane mírný severovýchodní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď silnice 3. třídy z Měrovic nad Hanou na Kojetín, a to kvůli stavebním pracím na železničním přejezdu u Měrovic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 11. září a svátek má dnes Denisa a Denis. Vše nejlepší, víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se ABBA a právě teď bude zpívat Marcela Holanová Cesty lásek. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody

0: se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. Nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida, unesenými letadly American Airlines, narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Do 11. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 6:03 a svátek má dnes Denisa a Denis.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bouřky v září, na jaře mnoho sněhu, no dnes budou přehánky, deštníky raději berte sebou. Teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji, 13 stupňů v Hranicích, zdravím z práce, napsala Pavlína. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů, 12 stupňů Postřelmov. To už je vzkaz od Hanky, která se těší na víkend.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
3: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď? Netýkavka, pajasan, klejicha, invazní druhy v české přírodě na mnoha místech vytlačují původní rostliny. Výskyt těchto druhů monitorují ochránci přírody i stát. Olomoucký kraj už dříve požádal o spolupráci zástupce obcí i správce toků, lesů nebo silnic. Zdat úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné invazní rostliny regulovat.
1: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí, jelikož tu mají vlhko, světlo.
2: S botanikem Dušanem Řezáčem z agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
1: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
2: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává.
1: Na suších stanovištích jsou to asi zlatobíly. Máme tu i bolševníky a dále pak křídlatky.
2: Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jejich výskyt po celém Česku mapují. Do projektu monitoringu invazních druhů se můžou zapojit i lidé.
1: Je to projekt, který běží do konce roku 2029.
2: Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
3: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
2: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
3: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu. Tady vidíme, že ten výskyt tady v tuhle chvíli netýkavky žlaznaté je tam vidět od 1.1.21. Když bychom klikli na nějaké jiné území, tady třeba Bernardice u Javorníka, u té netýkavky žlaznaté je tam dřívější výskyt vidět než u té klejchy hedvábné.
2: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
3: V tuhle chvíli jsou řekněme limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest pro ostravského podnikatele Gabriela Figela. Ten dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Ve stejném období loňského roku vykázal krajský rozpočet kladné saldo 2 miliardy a 340 milionů korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření Olomouckého kraje. V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace. Sport. Vodní slalomářka z Olomouce Tereza Kneblová dojela ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak krosu. O 0,5 sekundy zaostala za vítěznou francouzskou Della Sisovou, která ovládla i celkové hodnocení disciplíny. Také v něm skončila Kneblová na druhém místě. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně zataženo, objeví se přehánky, odpoledne má oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď pro dopravu část Horního náměstí v Olomouci. Konají se tam dny evropského dědictví.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 5:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno, za 5 minut bude 6:45. Probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vaše vzkazy. Lucie z Olomouce připomíná, že se v sobotu od 9 do 13 hodin uskuteční před bazilikou na svatém kopečku 5. ročník benefičního běhu pro hospic. Mirek píše, v sobotu od 8 do 18 hodin bude v areálu střední odborné školy v Šumperku přehlídka zvířat k 50. výročí založení okresní organizace Českého svazu chovatelů Šumperk. V sobotu se uskuteční cyklistická projížďka na bicyklech Němčickém, tentokrát s cílem v Tištíně, vzkaz od Michala, a Hanka upozorňuje, že v sobotu bude od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Počtátě soutěž ve vaření gulášů. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 11. září, svátek má Denisa a Denis, vše nejlepší, je 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, ozvedli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom, no dnes bude pršet, deštníky raději nenechávejme doma. Teplota do 16 stupňů, jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. V Dubu 14 stupňů, tma a spadlo pár kapek, napsal Honza. Šternberg 13 stupňů, rychle do práce, ať je brzy za mnou a je víkend, to už je vzkaz od Hanky. A Zábřeh 12 stupňů, napsala Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
3: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a 1 firmu v kauze Autostráda. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Dálniční známky v Česku by neměly podražit. Fotbalisté Slávie v Lize mistrů podlehli Lens. Dnes bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob vyšší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině a trestu.
2: Dálniční známky v Česku možná od příštího roku nepodraží. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl předchozí kabinet. A u dopravy zůstaneme, roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog i frustrace. Říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Matuš Šucha.
4: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli z Lens 2-3. Domácí se v Edenu bez vyloučeného obránce Konečného dvakrát dostali do vedení. V obou případech se prosadil Slovinec Šturm. Vítězství ztratili slávisté v nastavení utkání po 2 gólech Lens a obratu z 1-2 na 3-2.
0: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekejte zataženo od jihu postupně s deštěm. Na severu kraje, hlavně na Javornicku, bude déšť jen slabý a občasný. Odpoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat, večer i na skoro jasno. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená ještě zůstává v místě železničního přejezdu Olomoucká ulice v Horce nad Moravou, a to kvůli stavebním pracím. Počítejte až do 28. září s objížďkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, tady pátek, pracující, ale i žáci a studenti už značením vyhlíží víkend. Jaké jsou vaše víkendové plány? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, podíváme se na tehdy nový silniční zákon i na uzavírku silnice na Kojetínsku a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Věra Martinová Malý dům nad skálou. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45, dobré ráno. Nový silniční zákon se připravoval před 100 lety, psalo se o něm samozřejmě také v novinách. Těmi z poloviny září 1926, ve kterých redaktoři zároveň upozorňovali na uzavírku silnice na Kojetínsku, listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Přípravné práce na novém silničním zákoně v září 26 pokročily již tak dalece, že se začalo mluvit a psát o tom, že bude ještě na podzim ústavně projednán a vstoupí v platnost 1. ledna 1927. Vyšlo najevo, že bude zřízen zvláštní silniční fond, ve kterém se budou zhromažďovat všechny příjmy z daní a z dávek automobilů, pneumatik, benzínu a podobně. Mimo to měla být nově zavedená dávka pro všechna vozidla, která používají silnice. Z fondu pak měly být placeny náklady spojené s udržováním silnic. A ve stejných novinách se lidé o pár řádků níže dočetli, že správní komise silničního výboru v Kojetíně zahájila rekonstrukci silnice Pavlovice spojující Dřínov a tím se v těchto místech zastavuje doprava pro veškeré automobily, jakož i motorová vozidla, těžké povozy a vozy s jakýmkoliv nákladem až do 30. září a vykazuje se silnice k objíždění z Mořic na Vrchoslavice, Vitčice a Srbce.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 11. září, minuta po čtvrté na sedm, svátek má Denisa a Denis, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes přehánky, deštníky raději nenechávejme doma a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 14 stupňů. Jirka se podle počasí dnes vydá na kolo, bude také procházka s pejskem a týskem i domácí práce. Tak ať se daří. Prostějov zataženo 14,5 stupně, chystám se jako každé ráno sbírat popadená jablka, hlásí Majka, a Šternberg 13 stupňů a začíná pršet. To je vzkaz od Josefa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu se v Pasece uskuteční oslava 700 let obce s názvem Setkání nejen pasečáků. Můžeme se vydat na historickou stezku kolem návsi, na řemeslný jarmark, či si užít soutěž o nejlepší domácí speciality a mnoho dalšího, napsala Věra. Hana píše, v sobotu bude na Bludovském zámku den otevřených dveří od 15 do 17 hodin. Bude připravená dětská prohlídka v 19 hodin, slavnostní představení afrického koutku a od 20 do 22 hodin prohlídky zámku při svíčkách. V sobotu od 13 hodin se v Křemenci uskuteční oslavy 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. To už je vzkaz od Radka. A Alena napsala, v sobotu od 9 do 16 hodin budou v Hranicích dny evropského dědictví. Otevřou se památky včetně zámku, kostelu, synagogy, staré radnice, židovského hřbitova, muzea historických vozidel i domů s nově objevenými freskami v Radniční ulici. Nejvíce těším na výstup na Radniční věž, tak si ji užijte. Děkuji za vzkazy a těším se na další. Uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Na komentované prohlídky židovského hřbitova dnes můžete vyrazit v Šumperku. Konat se budou ve 14, 15 a 16 hodin. Průvodci budou podle informací na webu města mluvit například o historii šumperských židů až do jejich vyhnání z města na konci 16. století. Sport. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se utkají Sabalenková z Běloruska a Rybakinová z Kazachstánu. Obě si v semifinále poradili s domácími hráčkami. Sabalenková v New Yorku přehrála ve dvou sadách Pegulovou, Rybakinová porazila po obratu 2-1 na sety Goffovou. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo, postupně s deštěm. Odpoledne má oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě dnes počítejte s uzavírkou Dobrovského ulice v Šumperku v úseku mezi ulicemi Alšova a Zábřežská. Dělníci tam opravují povrch komunikace.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vás vezmeme do Huzové. Dělníci tady při opravách kostela odhalili zazděné gotické okno. Dobré ráno, přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. V Huzové na Olomoucku končí v těchto dnech další etapa rekonstrukce tamního kostela svatého Jilí. Obnovy se dočkala jedna z vitráží památkově chráněné stavby. Dělníci se vedle toho pustili do rekonstrukce fasády chrámové lodě. Pod omítkou je čekal překvapivý nález zazděné gotické okno.
1: Najednou jsme zjistili, že kousku pár kamenů je skoro 2,5 metrový portál, krásně dochovaný, který naši předci zazdili a udělali si prostě okno jinde, když potřebovali.
2: Na zazděné gotické okno v boční zdi chrámu v Huzové na Olomoucku se dívám s Michalem Neugebauerem, stavebním technikem Ostravsko-Opavského biskupství. Nález ukrytý pod omítkou byl překvapivý i pro stavby vedoucího Radka Boronkaje.
3: Bylo to překvapení, že jsme nečekali teda, že to tam něco takového bude objeveno, a čekali jsme to ještě z druhé strany, ale to tady už se to nepotvrdilo teda, takže to je jenom z té přední strany kostela.
2: Kamenný portál už zůstane odkrytý, dodává stavební technik Michal Neugebauer.
1: Takže po dohodě s památkovou péčí se to kompletně očistilo, vyspravili se vlastně kolem výzdívky, zapasoval se ten kamenný portál, natřel se a vymodelovalo se to tak, ať ho můžeme vlastně prezentovat na tom kostele jako takovou moc pěknou zvláštnost za nás.
2: Tady jsme u vitráže.
1: Tak vitráž pochází z období po první světové válce. Byla vlastně dělána v Innsbrucku a vitráže jsou do kostela vlastně zhotoveny na počest padlým občanům z místní vesnice v první světové válce.
2: Vitráž se po renovaci vrátila zpět na své původní místo v tomto týdnu. Ke konci se blíží i práce venku, kolem kostela. Dodává stavby vedoucí Radek Boronkaj, zatímco spolu sledujeme rozebírání lešení.
3: Bude se ještě v pondělí dodělávat okapový chodník okolo a tím vlastně ty práce skončily.
2: Obnova kostela se povedla, myslí si paní Eva z Huzové, kterou jsem potkal u domu v sousední ulici.
4: No, líbí se mi to hodně. No vlastně celý kostel vypadá úplně jinak, je to moc pěkný.
2: Letošní etapa rekonstrukce přišla na zhruba 1 200 000 korun. V budoucnu by se měly obnovy dočkat další vitráže v oknech i výmalba v interiéru kostela. Z Huzové Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká?
2: Tak dnes to bude hodně oblačností. Již v těchto chvílích v té jižní polovině Olomouckého kraje prší a postupně se nám ty srážky dostanou téměř na celé území. Ranní teploty máme většinou někde od 10 nebo 8 do 13 stupňů Celsia. No a co se týče toho vývoje, tak ten déšť se rozšíří postupně téměř na celé území. Možná nejméně ho bude na Javornicku, ale i tam se nějaké ty kapky objeví, ale úhrně asi nebudou příliš vysoké. Později odpoledne potom začnou ty srážky od západu ustávat a k večeru by mělo začít ubývat i oblačnosti. Dnešní maxima jen mezi 13 a 16 stupní. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 8 stupňů a vítr to bude provázet slabý, během nepřechodně mírný, severovýchodní až severní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Deštník mám, tedy jsem připraven, ale jak to bude v noci a zítra během dne?
2: V průběhu noci by už mělo být méně oblačnosti, oblačno, polojasno, kránu potom se zdá, že se mohou vytvořit nějaké ty mlhy, noční teploty většinou od 9 do 5 stupňů, v horských údolích to může být až k 3 stupňům, vítr jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Co se týče potom zítřejšího dne, tam už zase méně oblačnosti. Zpočátku sice ještě nějaká zvětšená oblačnost, možná ty ranní mlhy, ale v průběhu dne by mělo převládat oblačno, postupně i polojasno. No a zítřejší maxima o něco vyšší, vypadá to ta teploty nejčastěji mezi 17 až 21 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 12 nebo 13 stupňů a vítr většinou slabý od severu s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den, hezký víkend a naslyšenou. Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno, snídáte-li dobrou chuť. Jste-li na cestách, dobře dojeďte a jestli se chystáte k lékaři, držím palce, ať slyšíte jen dobré zprávy. No a pojďme si zacvičit, ať doma, nebo třeba v práci. Ranní rozcvičkou nás provede, jako vždy, od pondělí do pátku, Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. S výdechem se předkloníme, pánev tlačíme vzad, kolena mírně pokrčená, trup téměř v rovině. Opět s výdechem vytáhneme paže vpřed před hlavu a stáhneme zpět po oblouku s tlačením lopatek. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Olomoucký kraj má mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoucký kraj má mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Motorová paliva výrazně zdražila. Hned dva olomoučtí vodní slalomáři získali medaile v kajak krosu na finále světového poháru. Dnes bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků, lesů nebo silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Úředníci data použijí při vydání pravidel pro regulaci nepůvodních druhů. Ta usnadní likvidaci například právě obcím nebo vodohospodářům. Více vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
2: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
1: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 44 korun a 30 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. O stejnou cenu na litru zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Univerzita třetího věku při Olomoucké vysoké škole slaví tento týden 40 let fungování. Je nejstarším studijním programem pro seniory v Česku. V sobotu bude v atriu Konviktu slavnostní setkání absolventů, říká manažerka projektu Klára Tesaříková.
3: Oslavíme to výstavou fotografií našich účastníků, která bude pod titulkem Univerzita Palackého očima studentů Univerzity třetího věku. Vystoupením našich účastnic, které se zabývají tanečními kurzy, a za vzpomínáním s zakladatelem Univerzity třetího věku v Olomouci, panem doktorem Jaromírem Vachutkou.
0: Sport.
1: Velkou stopu zanechali olomoučtí vodní slalomáři ve finále světového poháru ve Španělsku. Tereza Knéblová skončila druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku v závodě i v celkovém pořadí předčila francouzka Delasisová. V mužském závodě získal bronz další olomoucký rodák Matyáš Novák. Polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně.
4: No já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocnej. Vlastně do ta cenu jsem vůbec nevodil. V Praze jsem závodil na Ibalginek a v Augsburgu jsem už sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%, takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za dvojnásobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triály, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top 10 a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo od jihu postupně s deštěm. Na severu kraje, hlavně na Javornicku, bude déšť jen slabý a občasný. Odpoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat, večer i naskoro jasno. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená zůstává silnice mezi Bezděkovem u Úsova a Janoslavicemi na Šumpersku, a to kvůli stavbě nového mostu. Počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend je před námi. Jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si zkuste vzpomenout, co vás dnes či o víkendu alespoň trochu potěší. Senát Vrchního soudu v Olomouci potvrdil ve čtvrtek trest ostravskému podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. No více o tom už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude znít skupina Krištof. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. 3letý podmíněný trest a pokutu 500 000 korun potvrdil ve čtvrtek vrchní soud v Olomouci ostravskému podnikateli Gabrielu Figelovi za dotační podvod. Podle rozsudku v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svoje firmy provozující ubytovny a hotelové domy příspěvky z vládních programů. Soud mu uložil taky uhradit škodu víc než 5 000 000 korun.
1: Gabriel Figela podle rozsudku neoprávněně inkasoval v letech 2020 a 2021 celkem 5 200 000 korun. Peníze z programu Antivirus čerpal podle rozsudku nezákonně na 20 zaměstnanců, přestože pracovali bez omezení, popisuje státní zástupce Ondřej Frgal.
2: Jednodušeně řečeno vykazoval, že zaměstnancům vyplácí náhrady mzdy za to, že nemohou pracovat, ať už z jakýchkoliv důvodů v situaci covidových. A ve skutečnosti tito zaměstnanci pracovali a pobírali mzdu za odvedenou práci.
1: Figla tvrdil, že je nevinný. Vinu svaloval na daňovou poradkyni, která se starala i o mzdy. To ale odvolací soud odmítl, vysvětluje jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou. Ty dotační programy, ať už třeba Antivirus nebo ty další dotační programy, nebyly složité, nebylo potřeba na to mít do daňového poradce. Bylo zřejmé, že slouží na to, když zaměstnanci nechodí vlastně do zaměstnání, což u obžalovaného nebyla pravda.
1: Další peníze měl podnikatel neoprávněně čerpat z dotací programu COVID ubytování. Podle žalobce Ondřeje Frgala měl v žádostech uvést, že neubytovává nikoho, kdo by čerpal dávky v hmotné nouzi, což nebyla pravda.
2: On je majitel nějakého hotelového domu, částečně hotelu, částečně ubytovny. Nesplňoval podmínky, přesto čerpal peníze, čerpal dotace.
1: Přesnou výši škody se zjistit nepodařilo. Obhájkyně Iveta Kubica Magnusková s rozhodnutím soudu nesouhlasí.
4: My si prostudujeme písemné vyhotovení poté, co nám bude doručeno a podle jeho závěru se zařídíme.
1: Rozsudek je pravomocný. Strany proti němu ale můžou podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do 11. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek, minuta po čtvrt na 8 a svátek má Denisa a Denis.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bouřky v září, na jaře mnoho sněhu, no dnes bude pršet, deštníky nenechávejme doma. Teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, dnes ráno zataženo. 10 stupňů, slabý vítr, Vlaďka z Bohdíkova. Hanušovice 9 stupňů zataženo. Včera jsem byl v lese a našel jsem prvního hřiba, napsal Pavel. Honza z Písečné. Dnešní ráno teplota jenom 11 stupňů, je zamračeno, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu vysoká, 92%, vypadá to, že nám zde dopoledne mírně poprší.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno, snídáte-li dobrou chuť. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by řekl

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy na sídlišti v Přerově. Navrhli obžalovat 53-letého muže, který v listopadu v ulici Osmek zastřelil svého stejně starého známého. Motivem činu byly finanční spory. Útočníkovi, který byl v minulosti už několikrát trestán, hrozí až 18 let vězení. Policie navrhla obžalovat bývalého kroměřížského soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle kriminalistů připravil Kafka podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Na hlavním náměstí ve Šternberku dnes odpoledne začínají dvoudenní šternberské slavnosti. Páteční program nabídne koncerty kapel Trumf, Horizont a Aleš Brichta projekt. V sobotu se k hudebnímu programu s Petrem Kotwaldem přidají historická vozidla, rally, akce Homo Historic nebo kuchařská show Markéty Hrubešové. Sport. V sobotu se od 9 do 13 hodin uskuteční před Bazilikou na Svatém Kopečku 5. ročník benefičního běhu pro hospic. Zapojit se můžou běžci, chodci, rodiny s dětmi i seniori. Připraveno bude několik variant tras. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo, postupně s deštěm, odpoledne má oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně na silnici 366 u Prostějova, když pojedete na Kostelec na Hané. U kruhového objezdu se srazila 3 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Šíří se nepůvodní druhy rostlin, jejich výskyt mapují ochránci přírody i úřady. Více o tom uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Netýkavka, pajasan, klejcha. Invazní druhy v české přírodě na mnoha místech vytlačují původní rostliny. Výskyt těchto druhů monitorují ochránci přírody i stát. Olomoucký kraj už dříve požádal o spolupráci zástupce obcí i správce toků, lesů nebo silnic. Z dat úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné invazní rostliny regulovat.
1: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí, jelikož tu mají vlhko, světlo.
2: S botanikem Dušanem Řezáčem z agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
1: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
2: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává.
1: Na suších stanovištích jsou to asi zlatobíly. Máme tu i bolševníky a dále pak křídlatky.
2: Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jejich výskyt po celém Česku mapují. Do projektu monitoringu invazních druhů se můžou zapojit i lidé.
1: Je to projekt, který běží do konce roku 2029.
2: Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
3: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
2: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
3: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu. A tady vidíme, že ten výskyt tady v tuhle chvíli netýkavky žlaznaté je tam vidět od 1.1.21. A když bychom klikli na nějaké jiné území, tady třeba Bernardice u Javorníka, u té netýkavky žlaznaté je tam dřívější výskyt vidět než u té klejchy hedvábné.
2: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
3: V tuhle chvíli jsou řekněme limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 11. září, svátek má Denisa a Denis, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, ozvěly se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. No dnes bude pršet, dešníky nenechávejme doma, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí teplota 9 stupňů, pocitově 7, severozápadní vítr 6 km za hodinu, vlhkost vzduchu 88%. Dnes se v rámci dne evropské kultury chystáme zajít na Bludovský zámek Žarotínů, který je jinak nepřístupný. Napsal Milan. Vikýřovice zataženo 10 stupňů, zatopíme v krbu, píše Jaroslav. Olomouc zataženo prší a já nemám deštník, to už si posteskla Bára. U nás je 15 stupňů, zataženo prší, chystám se do obchodu a potom budu dělat lososa na másle s bramborem. O víkendu se půjdu podívat do lesa. Krásný pátek přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi. A tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše další vzkazy. Olomoucká koloběžkyáda bude na letišti Olomouc Neředín v neděli od 9. hodiny dopolední. Budou závody pro děti i dospělé, i doprovodný program, napsala Monika. V sobotu a v neděli nás čeká ve Šternberku tradiční závody historických vozidel Ecce Homo Historic, Břeťa napsal. Jirka píše, že v neděli bude od 9 do 12 hodin v kulturním domě v Rapotíně akvaristická a teraristická burza. V sobotu a v neděli se na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově uskuteční prostějovské hanácké slavnosti, to už je vzkaz od Marie. V neděli bude v rámci Dnů evropského kulturního dědictví od 9 do 17 hodin zdarma otevřený hrad Helvštín, napsal Milan. V sobotu se chystáme mezi 10. a 14. hodinou na náměstí Svobody v Javorníku, kde budou javornické trhy, píše Zdena. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další, připomínám naše SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Svačinka. Krásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Ochránci přírody objevili kudlánku nábožnou na Vysoké holi v Jeseníkách. Slavia začala nový ročník fotbalové ligy mistrů porážkou z Lánc. Dnes bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší. Jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických došlo k uzavření dohody o vině trestu.
2: Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu o 1% a 9 desetin. Z dat Českého statistického úřadu zároveň vyplývá, že v porovnání s červencem jde o nárůst o 2 desetiny procentního bodu. Oproti minulému roku zdražovaly hlavně pohonné hmoty. Zlevnily naopak některé potraviny. Ceny vepřového masa nebo mléka v srpnu meziročně klesly skoro o čtvrtinu. Máslo pak zlevnilo o 2/5. Pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny České republiky letos poprvé pozorovali kudlánku nábožnou na Vysoké holi v Jeseníkách. Popradědu je to druhá nejvyšší hora v pohoří. Podle entomologa a vedoucího chráněné krajinné oblasti Jeseníky Víta Slezáka jde o nejvyšší nález kudlánky v České republice.
4: Je známá skutečnost, že se kudlánky postupně šíří, jednak samozřejmě postupným oteplováním, ale velkou roli v šíření má i doprava, takže není divu, že je jich každým rokem víc. Riziko žádné nehrozí, kudlanka nehraje v ekosystému až tak významnou úlohu. Každopádně je to zajímavý druh a je to zároveň hmyz roku 2026.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie podlehli na úvod ligy mistrů Lánc 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez Mikuláše Konečného, který dostal červenou kartu. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský vyloučeného obránce hájil.
5: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčítat, protože tam malou šel nahoru a my měli do breaku a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekáme zataženo od jihu postupně s deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer i na skoro jasno. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 11 mezi Rapotínskou ulicí ve Vikýřovicích a Šumperskou v Rapotíně. Dělníci tam provádí údržbu mostu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Děláte doma vlastní kysané zelí, krouháte, šlapete v sudu. No nastává období, kdy se do této činnosti můžeme s radostí vrhnout. V mém případě to znamená i sehnat zelí. O to na zahrádce jsem totiž nechtěně. Nejprve se podělilo se slimáky, co zůstalo z části uschlo a po včerejším dešti začalo praskat. Tak doufám, že jste na tom lépe. Víte, jak velký je Tichý oceán? No i to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Rezek a právě teď bude zpívat Hana Zagorová Ode zdi ke zdi. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, jak velký je Tichý oceán? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek. Ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tedy pátek 11. září, minuta po čtvrté na devět a svátek má Denisa a Denis.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí. No dnes déšť, deštníky určitě nenechávejte doma a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Valašském Meziříčí, čeká na vlak, prší a teplota 11 stupňů Celsia. Dnes ráno je v žárové oblačno, teplota 11 stupňů, vlhkost vzduchu 82%, napsal Tonda, a Šternberg deštivo 13 stupňů, to hlásí Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Tříletý podmíněný trest a pokutu 500 000 korun potvrdil ve čtvrtek vrchní soud v Olomouci ostravskému podnikateli Gabrielu Figelovi za dotační podvod. Podle rozsudku v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svoje firmy provozující ubytovny a hotelové domy příspěvky z vládních programů. Soud mu uložil taky uhradit škodu víc než 5 000 000 korun.
1: Gabriel Figela podle rozsudku neoprávněně inkasoval v letech 2020 a 2021 celkem 5 200 000 korun. Peníze z programu Antivirus čerpal podle rozsudku nezákonně na 20 zaměstnanců, přestože pracovali bez omezení, popisuje státní zástupce Ondřej Frgal.
2: Jednodušeně řečeno vykazoval, že zaměstnancům vyplácí náhrady mzdy za to, že nemohou pracovat, ať už z jakýchkoliv důvodů v situaci covidových. A ve skutečnosti tito zaměstnanci pracovali a pobírali mzdu za odvedenou práci.
1: Figla tvrdil, že je nevinný. Vinu svaloval na daňovou poradkyni, která se starala i o mzdy. To ale odvolací soud odmítl, vysvětluje jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou. Ty dotační programy, ať už třeba Antivirus nebo ty další dotační programy, nebyly složité, nebylo potřeba na to mít do daňového poradce. Bylo zřejmé, že slouží na to, když zaměstnanci nechodí vlastně do zaměstnání, což u obžalovaného nebyla pravda.
1: Další peníze měl podnikatel neoprávněně čerpat z dotací programu COVID ubytování. Podle žalobce Ondřeje Frgala měl v žádostech uvést, že neubytovává nikoho, kdo by čerpal dávky v hmotné nouzi, což nebyla pravda.
2: On je majitel nějakého hotelového domu, částečně hotelu, částečně ubytovny. Nesplňoval podmínky, přesto čerpal peníze, čerpal dotace.
1: Přesnou výši škody se zjistit nepodařilo. Obhájkyně Iveta Kubica Magnusková s rozhodnutím soudu nesouhlasí.
4: My si prostudujeme písemné vyhotovení poté, co nám bude doručeno a podle jeho závěru se zařídíme.
1: Rozsudek je pravomocný. Strany proti němu ale můžou podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 44 korun a 30 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. O stejnou cenu zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Ve stejném období loňského roku vykázal krajský rozpočet kladné saldo 2 miliardy a 340 milionů korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření Olomouckého kraje. V sobotu se uskuteční v amfiteátru v Náměšti na Hané čtvrtý ročník dožínek Olomouckého kraje. Jejich součástí bude festival Chutě kraje. Na pódiu vystoupí Lollipops, Ztracené ráj, Kabát Revival a Iné kafe. Připravený bude i farmářský trh a pestrý program pro děti. Sport. V první den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Kladiváře Volodymyra Myslivčuka čeká rovnou boj o medaile. O víkendu bude v Maďarsku startovat i výškař Jan Štefela. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo s deštěm, odpoledne má oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte Tovačovskou ulicí v Dubu nad Moravou. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Čeká nás benefiční běh pro hospic na Svatém kopečku, o co jde, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Přijďte běžet pro ty, kteří už sami nemohou. Vzkazují organizátoři 5. ročníku benefičního běhu pro hospic na Svatém kopečku, na kterém se může i chodit. Připraveny jsou tratě pro všechny věkové kategorie, od předškoláků až po seniory. A k tomu bohatý doprovodný program. Nejde o čas ani o výkon, ale o srdce, říká koordinátorka vnějších vztahů hospice Klára Pospíšlíková.
1: Kapacita byla naplněna vlastně už před plánovaným uzavřením, takže jsme zařídili, nebylo to úplně jednoduché, ale zařídili jsme dalších 50 míst, bude možnost registrovat se přímo na místě.
2: Kudy se bude běhat?
1: Celá ta akce bude probíhat v prostranství před bazilikou, kde bude start i cíl a trasy budou v okolí baziliky. Máme několik kategorií pro děti i pro dospělé i pro chodce a jsou dlouhé od 500 metrů, zhruba 5,5 kilometru je ta nejdelší trasa.
2: Klidně mohou zájemci přijet už ráno, nicméně tady se to všechno rozběhne po 10. hodině a sympatické rozhodně je, že 10.20 začíná společná rozcvička.
1: Společná rozcvička bude hned třikrát. Před každým během v podstatě budou mít běžci možnost se společně rozcvičit, zahřát a naladit se na ten běh.
2: A další důležitý bod, možnost virtuální účasti, takže sedím doma na gauči?
1: Můžete sedět doma na gauči, můžete sedět kdekoliv, klidně i ležet a dá se přispět i virtuálně, jak jste říkala. Virtuální běh máme na platformě Darujme.cz, kde lidé můžou přispívat, i když nepoběží, ale chtějí nás nějakým způsobem podpořit, tak tady je právě ta možnost.
2: Připravili jste i nějaký doprovodný program?
1: Určitě, ten den bude úplně nabitý programem, bude tam bohaté občerstvení, kde vlastně taky z každé koupě jakéhokoliv občerstvení my budeme mít příspěvek na hospic, bude skákací hrát, malování na obličej, bude tam animátorka mít animační program, bude tancování, line dance, takže bude toho opravdu hodně.
2: A budete rozdávat ceny?
1: Samozřejmě. Každý účastník dostane medaily a odměníme také z každé kategorie první tři nejlepší, nejrychlejší.
2: A vy jste také připravili úplně novou aplikaci?
1: My jsme tu aplikaci úplně nepřipravili, ale jsme součástí aplikace EPP Pomáhej pohybem, která bude právě pro náš projekt spuštěna v sobotu 12. září, takže budeme rádi, když si lidi stáhnou a nazbírané body z každého pohybu, nejde tam jenom oběh, ale může tam být chůze, může tam být nějaké lyžování, cvičení, jakékoliv, z každého toho pohybu získává člověk body, které potom přidělí našemu projektu a ty body nám potom za peníze vymění na dace ČES.
2: Ze Svatého kopečka Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. No, dnes bude pršet, deštníky sebou, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Hana má v Bohuňovicích 12,5 stupně, je ráda, že nemusí dnes zalévat až na skleník. Jirka hlásí Uničov 13 stupňů, deštivo, těším se na víkend, ještě musíme s manželkou vybrat, kam se vydáme na výlet. A zdravím také z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14:45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na další vzkazy. V sobotu jedeme s naší jezevčicí na výstavu do Olomouce a v neděli se podívat do Nezamyslice na soutěž psů v poslušnosti. Budou tam ovčáci, ale i malí pejsci, tak to se těším. Alena od Vyškova. Sdružení dobrovolných hasičů Křemenec zve všechny na zítřejší oslavy 100 let založení sboru od 13 hodin. V sobotu budou od 14 hodin za Sokolovnou v Mikulovicích retro hry. Děti si užijí malování na obličeji, budou i soutěže, hry a hudba. Lucie z Olomouce připomíná, že v sobotu od 9 do 13 hodin se uskuteční před bazilikou na svatém kopečku 5. ročník benefičního běhu pro hospice. Mirek píše, v sobotu od 8 do 18 hodin bude v areálu střední odborné školy v Šumperku přehlídka zvířat k 50. výročí založení okresní organizace Českého svazu chovatelů Šumperk. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Hranicích začala úprava parkoviště u Sparty. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli Tomáš Kedzior. Přeji hezký pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Policie navrhla obžalovat bývalého kroměřížského soudce Kafku. V Hranicích začala úprava parkoviště u Sparty. Zábřeh dnes hostí sportovní hry seniorů. Bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého kroměřížského soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
2: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
1: Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dřív ale uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Parkoviště u Sparty v Hranicích obsadili dělníci. Frézují rozpraskaný asfaltobetonový povrch, nahradí ho novým. Náklady nepřesáhnou 7 milionů korun. Práce by měly skončit v listopadu, říká mluvčí radnice Petr Bakovský.
3: To parkoviště předtím bylo využíváno hlavně kamiony a bylo takové neuspořádané, tak dostane takový, řekněme, řád. Budou tam jasně nalajnovaná parkovací místa, bude tam 62 kolmých stání, z toho 3 budou vyčleněna pro osoby tělesně postižené a zároveň tam budou i další 2 parkovací stání určené především pro dodávky. Chodníky, co tam jsou, tak zůstanou zachovány.
1: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker přitom nedávno vyzval členy NATO, aby posilování své obrany schopnosti urychlili.
0: Sport.
1: V Zábřežském katolickém domě dnes ve 13 hodin začnou sportovní hry seniorů. Na účastníky čeká 7 sportovních disciplín. Součástí akce bude i hudební vystoupení. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Na účastníky čeká 7 odlehčených disciplín, které prověří přesnost i týmového ducha. Od střelby na branku, hodu na koš a kroužku až po petang, balobal nebo chůze s tenisovou raketou. Nejde ale jen o body a medaile. Hlavním cílem je setkávání a dobrá nálada, kterou bude po celé odpoledne ladit oblíbené hudební duo Albatros.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo od jihu s deštěm. Na severu kraje, hlavně na Javornicku, bude déšť jen slabý a občasný. Odpoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat, večer i na skoro jasno. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D35 na 243. kilometru u Řimic ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Samozřejmě také nohu z plynu, pokud je někde třeba zácpa, spousta auta nebo ta situace na silnicích je riziková. Sledujte vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Zelené vlny. No a pokud jedete a posloucháte, tak přejeme samozřejmě šťastnou cestu. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Za chvilku vás budeme zvát na tradiční olomouckou pouť, která dnes začíná v prostorách tržnice. Pokud přijdete a zaplatíte vstupné, můžete pomoci dobré věci. A ještě Tatenice, to je obec ležící na soutoku potoka Tateničky s Moravskou Sázavou a bude to cíl naší cesty od Pradědu na Hanou ve 9:45. Tak přeji pěkné dopoledne.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Máme 11. září a právě dneska startuje na ploše Olomoucké tržnice 7. ročník tradiční olomoucké pouti. Nabídne pestrý kulturní program s charitativním přesahem, protože lidé budou moci podpořit spolek Trend vozíčkářů Olomouc v rámci sbírky Tkaničky pro Trend, a těch způsobů bude hned několik. Všechny vám je představí náš tradiční host Milan Papežík, PR manažer spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Vítejte, hezké dopoledne.
1: Krásné dobré ráno všem posluchačům.
0: Vy jste tu pouť tak nějak celou uspořádal a my se na to podíváme hodně podrobně, tak co to tady je olomoucká pouť? Já jsem říkal 7. ročník, myslíte, že už třeba návštěvníci této akce vědí, nebo lidé, kteří třeba projíždí Olomoucí, ví, co je to tradiční olomoucká pouť po 7 letech?
1: Myslím si, že se každý na tu akci už těší a už je to taková zajetá tradice, proto tradiční olomoucká pouť, a ona jde krásně i vidět teď v té nové lokaci na tržnici.
0: Tržnice je místo velmi nápadné, co tam návštěvníky upoutá? Třeba už jenom ty, kteří projdou kolem, anebo samozřejmě ty, co přijdou cíleně. Jak si toho všimnou?
1: Všimnou si samozřejmě atrakcí kolotočů a letos je upoutají nové atrakce. Je tam Joker, taková šílená věc, která se točí všude dokola. Ještě tam běhá panáček převlečený za Jokera a vydává různé zvuky, takže to je strašidelné přímo. A novinkou je 40-metrový řetiskový kolotoč, vlastně nejvyšší na Moravě.
0: Chápu to správně, že tady ty atrakce jsou součástí celé té 7. olomoucké tradiční pouti?
1: Přesně tak. Jsou tam jak atrakce právě ty extrémní, tak i třeba pro ty nejmenší, dětská manéž a tak dále.
0: 7. olomoucká pouť, to je ale samozřejmě také muzika, protože na ní asi lákáte především už ty, kteří nejdou na kolotoč nebo na toho Jokera. Co bude letos? Jaké kapely nebo jací zpěváci, interpreti?
1: Letos bude velice pestrý program, kde si myslím vybere určitě každý. Dnes nás například čeká pět kapel, nebo tak každý den nás čeká pět kapel. Dnes to startuje Libor Elvis Konečný, potom písničkář Láska od 16:15 hodin, od 18:00 Matěj Plšek, takže pro teenagery úplně skvělá příležitost zapařit. 19:45 rokovina nářez v podobě kapely Cameron a 21:30 legenda Reflexy.
0: Co když bude pršet? Zvládnete to?
1: Zvládneme to a doufáme, že to zvládnou i ti lidé pod pódiem.
0: Rozumíme. Ta 7. tradiční olomoucká pouť vlastně není jednodenní záležitostí, protože velký program je na dnešek, další potom na zítřek. Co jste nachystali?
1: Zítra nás čekají pro nejmenší zpívanky Strýčka Líčka, potom Tobias Freja, Jan Bendík, to je hlavní tahák večera, po něm Kapitán Demo, takže užijeme si spoustu legrace a dohrávat bude Ztracené ráje, takže nářez Hanáčtiny v podobě této kapely.
0: To je zítřejší program, ale vlastně ta pouť nekončí tím zítřejším večerem. Vy jste to zase roztáhli, jak se říká.
1: Přesně tak, roztáhli jsme to do dvou víkendů, takže i příští pátek a příští sobotu nás čeká benefice, další koncerty. Uvedu třeba legendární kapelu Premier, Harley Revival, Simon Ob, který byl nominován na objev roku v Českém Slavíku, Freddy a Krusty nebo Alžběta Kolečkářová, kapela Highland, a zakončí to celé travestiáci.
0: Ta hudba je samozřejmě důležitá, atrakce také, ale úplně nejvíc ze všeho je důležitá pomoc vozíčkářům. A teď mi řekněte, jak vlastně můžou návštěvníci té akce i naši posluchači právě vozíčkářům a spolku Trend vozíčkářů Olomouc pomoci?
1: Mohou pomoci přispěním do kasiček. Jako vždy budou po té ploše tržnice rozmístěny 3 stacionární kasičky, ale budou tam obcházet i

0: dobrovolníci a vozíčkáři, kterým také můžete přispět do kasiček, budou mít takovou osvětlenou ceduli s QR kódem, takže i je možné, pokud nemáte hotovost, tak zaplatit přes ten QR kód, anebo si koupit nějaký suvenýr na stánku, jsou to věci, které vyrábí vlastně klienti sociální rehabilitace, takže krásné, krásné suvenýry, kterými podpoříte vozíčkáře. A máme také jednu novinku, VIP vstupenky, které jsme nazvali takovým dvojnásobně dobrým pocitem. Koupíte si vstupenku, která vám zajistí místo vepředu a pomáháte vzadu. Takže pomáháte, nebo cítíte se vlastně dobře dvakrát, dvojnásob.
1: Rozumíme a chápu to dobře, že jinak ta akce má třeba volný vstup s tím, že posluchači nebo návštěvníci přispějí do těch kasiček, ale můžou přispět ještě i vstupným speciálním.
0: Ano, ano. A o to blíže budou stát pódiu. Vstup je volný, ale jak říkáme, dobrovolný.
1: Vy už máte zkušenosti dlouholeté. Dávají lidé do těch kasiček nebo jenom prostě projdou, kouknou na oblíbenou kapelu a zase třeba jdou pryč?
0: Jak kdy, ale nemůžeme si stěžovat. Každý rok je vlastně ten výdělek pěkný nebo výnos.
1: Řekněte, na co teď aktuálně třeba použijete peníze získané právě z příspěvku navštěvníků vaší pouti? Co teď potřebujete v trendu vozíčkářů?
0: Aktuálně potřebujeme obnovit ten takový vozový park, takže nové vozíky, kompenzační pomůcky. Například.
1: Minule, co si pamatuju, možná i naši posluchači, vy jste pravidelným hostem, jste mluvil také o automobilu, to už se podařilo, nebo stále šetříte?
0: Je to tak, podařili se dokonce 3 automobily, protože nám pomohly i dotace, takže mohli jsme 3 automobily pořídit pro terénní pracovníky osobní asistence.
1: To znamená, že těmito vozy jezdí třeba za vozíčkáři a pomáhají.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: No a pomáhá také Milan Papežík, PR manažer spolku Trend vozíčkářů Olomouc, který dlouhodobě právě pomáhá těm, kteří jsou zdravotně znevýhodnění, musí jezdit na vozíčku. Tak tedy, kam mají naši posluchači přijít dneska a zítra?
0: Přijďte dnes a zítra na plochu Tržnice a pokud by se vám to nepovedlo, tak příští týden, to stejné pátek, sobota a pouť, atrakce, všechno jede až do 4.10.
1: Těšíme se, no. Možná vyzkoušíme i toho Jokera. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Mějte se krásně.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc ve Štemberku. Mají velké slavnosti dneska a zítra. Páteční program nabídne mimo jiné Aleše Brichtu s jeho kapelou. Zítra to bude potom třeba Petr Kotval, když mluvím o těch slavných jménech. A za chvilku potom pozvánka do Šumperka.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát,

0: Českého rozhlasu Olomouc, festival medu, je to pomalu taková šumperská tradice, vždy na začátku podzimu, nejinak je tomu letos a také vás čeká i šumperské včelaře areál střední odborné školy v Šumperku Temenici. Ten program je bohatý a za ně mluví Vít Sochora, tedy za všechny, kteří právě ten program uspořádali.
1: Letos by to měl být 11. ročník. Sice je to festival medu, ale není to jenom o medu. Musím říct, že 11. ročník se nám pěkně rozrostl, protože máme rekordní počet stánkařů, kteří budou prodávat místní produkty. Podařilo se nám navázat spolupráce se Svazem pro bio a budeme vlastně tady nabízet jejich produkty.
2: Vraťme se k tomu medu. Jaký je vlastně letošní rok z hlediska včelařů a medu? Poslední roky, pokud vím, nebyly úplně nic moc, tak svědčilo to suché počasí relativně teplé včeličkám.
1: Tak to jste teďka obrazně řečeno píchl do bosího hnízda. Protože letošní rok pro šumperské včelaře není dobrý, ale spíše co se týče nákazové situace, která tady prostě panuje a není dobrá. Já můžu mluvit za sebe jako za Víta Sochoru a pro mě letošní rok byl dobrý.
2: Když se vrátíme k těm medům, co tedy mohou návštěvníci ochutnat? Vy jste vždycky měli nejenom medy od nás, ale také medy exotické, bude to i letos?
1: Samozřejmě to nemůžeme účastníkům odepřít, to znamená i letos budeme nabízet medy z celého světa, od Austrálie až po Jižní Ameriku, ale zůstaneme také doma a máme tady tu tradiční soutěž o nejchutnější šumperský med, kde se nám letos podařilo sehnat asi 17 vzorků, takže návštěvníci můžou ochutnávat, hlasovat a ve 4 hodiny odpoledne bude vlastně vyhlášeno, který med byl nejchutnější.
2: V sobotu začínáte v kolik hodin a hlavně kde se festival medu tradičně uskuteční?
1: Festival se tradičně uskuteční v areálu střední odborné školy Šumperk, za což taky děkujeme, že nám tento prostor byl poskytnut, ale hlavně děkujeme za spolupráci střední odborné škole, protože bez zapříčinění studentů a učitelů místní školy by tento festival nemohl vzniknout. Začínáme v 9 hodin, budeme venku určitě, protože letos nám počasí bude přát.
2: Kromě samozřejmě spousty stánkařů, spousty ukázek, včelařství a tak dál, bude i nějaký kulturní program.
1: Bude i doprovodný program kulturní, budeme mít dvě přednášky, protože se nám podařilo letos přesvědčit pana předsedu Českého svazu včelařů, to znamená přijede k nám pan Nekula a dále bude přednáška dalšího předsedy České apiterapeutické společnosti a budeme si povídat, zdali včelí jed je nad zlato. Muzika bude také, máme dvě kapely, vlastně tři, máme tři. První bude zahajovat dechový orchestr mladých místní základní umělecké školy, poté hned v zápětí po obědě nám zpestří naše chvíle studentská kapela E3T a v finále bude patřit kapele Chvilka volna, která nás doprovodí až domů. Ale nebude to jenom o kapelách a přednáškách, program je nabitý, podařilo se nám také, že letos přijedou za náma krásné sovy ze Sovího království z Králík. Možnost budou mít také návštěvníci si prohlédnout školu a to za účasti pana ředitele, který je provede novými laboratořemi a celý den vlastně takhle budeme trávit jak se školou, tak se stánkaři, s dílničkami pro děti, s místními řemeslníky a konec bude někde kolem 5. hodiny.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

olomouckého dědictví nabízejí bohatý program po celém olomouckém kraji. Inspiraci můžete hledat třeba také v přehledu na stránkách olomouc.rozhlas.cz. Je 9:45, to znamená ještě jedna písnička nás dělí od páteční rozhlasové pohlednice od Pradědu na Hanou. My se vydáme do obce, kterou možná znáte z vlaku, když jedete do Prahy nebo na Prahu, jmenuje se Tatenice. Kde to je a jaké jsou, dozvíme se za chvíli. Ono si

0: V dopolední Českého rozhlasu Olomouc navštívíme vesnici s názvem Tatenice. Původně byla hornickou obcí, prošlo ní hned několik vojsk, husité, Francouzi, Rusové či Poláci. Po historických peripetiích Tatenic, kde máme své posluchače, pátral v kronikách i archivek Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Tatenice dnes leží v Pardubickém kraji. Ještě do roku 1960 byla součástí Moravy a dokonce tvořila jakousi hranici Moravy a Čech. Počátky existence obce jsou spojovány ve 13. století s klášterem Koruna Mariina u Krasníkova. Nicméně kronikář v obce uvádí, že již v 11. století byla vesnice majetkem kláštera Hradisko u Olomouce. Důkazy proto ale chybí. Přijmeme-li tedy zmínku o obci, která pochází z roku 1278, musíme zároveň dodat, že klášteru tehdy patřila jen půl obce. Druhá pak byla v držení nedalekého hradu Hoštejna. Později byla v listinách dokonce rozlišována Malá Tatenice, tedy oblast ležící jižně od zámku, který byl v té době klášterním dvorcem, a Velká Tatenice se dvorem a tvrzí, která tvořila samostatný statek. Nejstarší historii obce kronikář popisuje jako hornickou, kdy se zde mělo dolovat a dokonce i zpracovávat zlato, křemen pro sklárny a železo pro hamry na řece Moravské Sázavě. Šachty prý byly okolo kopce Bergštube na levém břehu potoka Táteničky. Navíc měla přes obec vést obchodní cesta z Moravy do Čech a mimochodem jedno vysvětlení jména obce mluví o staročeském slově tatb, což by znamenalo zloděj, a dávalo se to do souvislosti s okrádáním pocestných. Slušné je avšak poznamenat, že existovala i jiná vysvětlení pro toto nezvyklé jméno. V počátcích existence Tatenice se majitele obou částí střídali. Klášterní zboží bylo často pleněno a ušetřen, vlastně nebyl ani světský podíl. Od počátku také máme zprávy o zdejším kostele a o rychtě. Po husitských válkách se obec postupně stala protestantskou. To platilo zejména za pánů z Boskovic. Vesnice střídavě patřila k Zábřeží, střídavě ke Štíteckému a Moravskotřebovskému panství. Nejvýznamnějším držitelem vsi byl od roku 1600 moravskotřebovský pán Ladislav Velen ze Žerotína. Renesanční velmož nechal na místě někdejšího dvorce postavit čtyřkřídlý lovecký zámeček se sgrafitovou omítkou a bohatou malířskou výzdobou. Ten sice při požáru o dvě křídla přišel, ale dodnes je ozdobou obce a také sídlem obecního úřadu. Po Bílé hoře se majitelem vesnice stali Lichtenštejnové, kteří Tatenici přičlenili k Zábřežskému panství, kde zůstala až do roku 1848. Samotná vesnice byla vesměs zemědělská. V minulosti ji často postihovaly průchody vojsk od husitů přes vojska 30leté války, Francouze, Rusy, Prušáky a Rakušany v 18. a 19. století. Oběti měla Tatenice i na frontách první a druhé světové války. Přesto se vesnice stále rozvíjela. Už v 15. století byla největší a nejbohatší vsí tehdejšího Štíteckého panství. Původně to byla obec z části česká, ale ve druhé polovině 16. století už většina zdejších obyvatel měla německá jména. Farnost byla po 30leté válce na čas obsazena katolickým knězem. Ten však byl podle kronikáře pro nemravnost vyhnán a pak byla spravována ze starého města u Moravské Třebové. V roce 1707 však byla zdejší farnost obnovena. Kostel byl v 18. století v už tak špatném stavu, že se obec rozhodla pro stavbu nového chrámu, přestože na něj neměla dost peněz. Dokončen byl nakonec v roce 1723. Najdeme v něm dodnes krásné fresky malíře Tadeáše Supera z Moravské Třebové. Školu má obec od roku 1640, nicméně školní budova byla postavena až v roce 1857. Tatenice byla poměrně velkou obcí a na konci 19. století zde žilo přes 1600 trvalých usedlíků. Po druhé světové válce se vesnici nepodařilo zcela dosídlit, ale i tak má kolem 900 obyvatel. Je zde škola, veškerá další vybavenost a kromě kostela a zámku tady najdeme mnoho drobných památek a také krásné okolí, které vyhledávají jak turisté, tak i cyklisté. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Tatenice, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku a Amálku a vyhraj! O svačině
2: to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
3: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Pracovníci olomouckého hejtmanství vytvořili mapu invazních rostlin v regionu. Fotbalové hřiště v Písečné na Jesenicku se dočká opravy. Hned dva olomoučtí vodní slalomáři získali medaile ve finále světového poháru. Dnes bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Úředníci Olomouckého kraje si nechali zpracovat mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data do ní poskytli například obce, vodohospodáři nebo silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé druhy regulovat.
4: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
5: Říká Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého hejtmanství. Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
4: Takže ta aplikace má filtry, znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
5: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Fotbalové hřiště v Písečné na Jesenicku obnoví v následujících týdnech dělníci. Sportoviště poničili předloňské povodně. Jeho opravu brzdila složitá administrativa. Investice si vyžádá zhruba 11 milionů korun. Uvedl to předseda tělovýchovné jednoty Ladislav Vacula.
6: Čekali jsme na to vlastně od povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci. S Národní sportovní agentury vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát v Písečné fotbal, protože máme v plánu 80. výročí založení tělovýchovné jednoty Písečná.
3: V sobotu a v neděli si na náměstí TG Masaryka v Prostějově můžete užít 24. prostějovské hanácké slavnosti. Sobotní program nabídne například vystoupení mužského sboru Rovina nebo pěveckého sboru Notabene. V neděli se představí folklorní soubory a součástí slavností bude i hodová mše svatá v kostele Povýšení svatého kříže a průvod krojovaných městem. Sport. O dvě medaile se postarali olomoučtí vodní slalomáři ve finále světového poháru ve Španělsku. Tereza Knéblová skončila druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku v závodě i v celkovém pořadí předčila francouzka Delasisová. V mužském závodě získal bronz další olomoucký rodák Matyáš Novák. Polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně.
7: No já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocnej, vlastně do natacenu jsem vůbec nevodil, v Praze jsem závodil na Ibalginek a v Augsburgu jsem už sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%, takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za dvojnásobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triály, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top 10 a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je. Počasí.
3: Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo od jihu s deštěm. Na severu kraje, hlavně na Javornicku, čekejte déšť jen slabý a občasný. Odpoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer i naskoro jasno. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte ve Velkomoravské ulici v Olomouci u křižovatky s ulicí Švajcerová ve směru k hlavnímu vlakovému nádraží. Srazilo se tam osobní a nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Sice deštivé, ale přesto snad příjemné dopoledne vám přeje Český rozhlas Olomouc. Právě v tuhle chvíli, krátce po 10. hodině, otevíráme zvěřinec veterinární a chovatelskou poradnu Českého rozhlasu Olomouc. A když chovatelská, tak rovnou jednu chovatelskou perličku nabízíme na úvod. Chovatelé v Šumperku, tamní okresní organizace, slaví 50. výročí založení. A při té příležitosti se v sobotu v areálu střední odborné školy v Šumperku bude konat velká chovatelská akce Přehlídka zvířat. Poslouchejte nás, protože právě i k této akci vám řekneme mnohem více. Takže pozveme do Šumperku, ale hlavně v tuhle chvíli už zveme vás, kteří máte chuť se zapojit do našeho poradníku, už za chvíli s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Špručkem, který bude odpovídat po prázdninách opět na vaše dotazy. Příjemný poslech Českého rozhlasu Olomouc přeje Zora Jižková.

0: Věřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přejeme vám krásné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. My po prázdninách opět otevíráme Zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. Jsme tady se spoustou zajímavých a aktuálních informací pro vás, kteří zvířata chováte, anebo jim alespoň fandíte. A jsme tady také pro vaše dotazy. Opět na telefonech do studia Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. To je pro přímé volání. A nebo je tady i telefon SMS-kový a ten je 723 70 33 51. Nám telefony už začaly vyzvánět, ale přece jen ještě vás, naše posluchače, poprosím o chvilinku strpení, protože nejprve musíme přivítat po prázdninách dnešního milého hosta. Je to veterinární lékař pan doktor František Špruček z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích. Vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane doktore, jaké bylo léto na vaší klinice? Řešili jste nějaké vážné případy v těch vedrech?
2: Letošní léto bylo opravdu, bych řekl, zvláštní vysokými výkyvy teplot. Však to všichni víme, jaké ty teploty byly. A s tím byly i spojené různé situace, ať už úžeh nebo úpal, to znamená, jak přehřátí v místnosti nebo na přímém slunečním osvitu. Takže tyhle ty případy jsme měli. Bohužel ta osvěta pořád je asi nedostatečná, protože lidi si nedají říct a přehřátí v autech nebo prostě i v podkrovních místnostech. Lidé mají podkrovní byty a vím, že letos byl problém sehnat klimatizaci, protože všichni chtěli najednou za 5 minut 12 klimatizaci. Takže pár případů jsme měli přehřátí. Pokud ten člověk přijde včas, vždycky je šance to zvíře zachránit. Jakmile už má potom nějaké neurologické problémy, dechové, kardiovaskulární, tak to může končit infaustně. My jsme pár případů takto řešili. Byli u nás hospitalizováni, dali jsme infuze, tak aby jsme to zbytě zavodnili. Jedna teplota byla až paradoxně skoro 42 stupňů Celsia, což si myslím, že už hraničí opravdu s krizově. A takže všechno se nám podařilo zachránit. Nicméně vím případy, kdy už lidé nezachránili toho svého pejska.
1: Takže znovu každý rok to opakujeme.
2: Je potřeba pořád ta osvěta, pořád to opakovat. Opakování matka moudrosti.
1: Co se týče osvěty, jedno velké téma, které teď probíhá mezi chovateli a také veterinárními lékaři, je vlastně ten centrální registr pejsků. Jsou tam nějaká nedorozumění ze strany majitelů pejsků, říkají si, tak můžu já to své zvířátko, toho svého psa registrovat osobně nebo nemůžu, musí to udělat veterinář, zase pro ně je to zdržení v práci. Jak to teda vlastně je teď s tím novým registrem?
2: Do toho registru, co se týče registrování zvířete, má přístup veterinární lékař.
1: A to je jeden jediný centrální
2: Je to, registr. Tak jak to mají Slováci už 20 let, je to jeden centrální registr, který je na komoře veterinárních lékařů a od 1.7. je zpřístupněn veterinárním lékařům. Chovatelé jsou povinni se do tohoto registru zaregistrovat prostřednictvím veterinárního lékaře. Veterinární lékař nemá povinnost každého upozorňovat, že ho musí zaregistrovat. Tu povinnost má majitel a dělá to prostřednictvím veterinárního lékaře. Veterinární lékař, protože je registrován v komoře, má svoje číslo, má přístupový kód, dostane se do registru a zaregistruje to zvíře. Já myslím, že ten systém je vymyslený velice dobře. Chovatel do toho registru má taktéž přístup. Může si tam měnit adresu, jméno, telefonní číslo. Pokud dojde ke ztrátě psa a někdo nalezne, dostane SMS-ku, to znamená, dostane zprávu, že se pejsek našel. Pokud se mu ztratí, může chovatel dát zprávu, že se mu pejsek ztratil. Takže tato povinnost od 1.7. neznamená, že všichni musí stát na značkách 1.7. Je tam takzvaná doba hájení, když to takhle řeknu, 3 roky, a vždy při prvním očkování proti vzteklině po tomto datumu je potřeba ho zaregistrovat. To znamená, chovatel požádá veterinárního lékaře a veterinární lékař udělá tuto registraci, která je na celý život. Tato registrace je spoplatněná, každý veterinární lékař má nastavený poplatek za tuhle tuto službu a tím je to všechno vyřezený, chovatel má splněnou dikci.

0: zákona. Ještě bych upozornil jednu věc, že při prodeji zvířete by to zvíře mělo být už registrováno a načipováno, pochopitelně. Takže pokud někdo koupí psa nenačipovaného a neregistrovaného, tak vždycky to je takovej, bych řekl, zvednutý prst a ukazatel, aby to nebyla nějaká množírna. A to ano, je taky ten důvod, proč se tato registrace takto důsledně začala provádět, aby jsme předešli to těm množírnám. Vyzývám občany, obyvatele, chovatele. Nekupujte psi bez kupní smlouvy, někde na ulici, většinou je to potom propadá, vy za to dáte desítky tisíc korun, pes není načipován, není očkovaný, není registrovaný, může být nemocný, což jsme loni měli takovou kauzu tady od někde na Šumpelsku a Štembersku, takže pozor na to, jsou to vaše peníze a pokud to uděláte, je to váš problém a vaše chyba. Takže nedělejte to.
1: Ještě jeden dotaz k těm registrům. My jsme se tady v uplynulých letech několikrát jsme si povídali i o tom, že vlastně těch registrů bylo několik, že to byly jakoby soukromé registry. Někdo byl zaregistrován tam, někdo zase jinde. Co se stalo tady s těmito registry? Ty stále fungují, anebo už neplatí?
0: Tyto registry, jestli fungují, tak jsou úplně takzvané, jak se říká, lidově mimo mísu, protože už nemají žádný právní charakter. Ten, kdo je registrován právě v těchto registrech, musí se stejně přeregistrovat od 1.7. až na něj přijde
1: do toho
0: centrálního registru. To, myslím si, že ty údaje, které jsou tam dány ze zákona, by měly být skartovány a neměly by být už dávno používány, protože existuje nějaký zákon na ochranu osobních údajů, takže myslím si, že to ty organizace, které to takhle soukromě dělali, mají prostě povinnost tuhle tuto věc udělat. Ale je potřeba říct, že tyto registry už pro ně neplatí, pro ty chovatele.
1: Říká veterinární lékař pan doktor František Šprůček, je tady pro vás, takže i pro vaše telefony samozřejmě 221 555 444. My si pustíme krátkou písničku a pak už se právě na ty vaše telefonáty vrhneme. Takže za chvilinku.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Kánka nám dospíval ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. My už máme první z vás posluchačů na telefonu a jsme tady pro vaše dotazy s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Špručkem a pan Jarda z Proskejova jako první na lince. Dobrý den, ptejte se.
1: Dobrý den. Prosím vás pěkně, máme čtyřletou princeznu Pink Charlesku. Naprosto krásný a pohodový pes, ale je to asi 3 týdny, kdy začala hodně spát, začala se hodně naspávat, má své pravidelné dávky, ale pořád ještě chodí a žebrá, nají se, léne a zase spí a tloustne. Je pravdou teda, že už že má problémy, že používá Eutirox, ale jinak absolutně nic. Volali jsme paní doktorce, ta nás odkázala na pondělí, ale my se strašně bojíme prostě, co s ní bude. Na co se máme, prosím vás, pěkně připravit. Děkuju. No.
2: Tak jak jsem slyšel, je to fenka, která je kastrovaná?
1: Ano, kastrovaná.
2: Kastrovaná. A pokud bere Eutirox, takže má hypotyreózu. To znamená nedostatečnou funkci štítné žlázy.
1: Ano, přesně tak.
2: Víte, i tohleto to by mohla být třeba ta příčina. Nevím, jak často se dělá kontrola, co se týče toho preparátu, jak funguje. To znamená, aspoň laboratorně se vždycky na té veterině dá udělat T4, to je v podstatě ukazatel funkce štítné žlázy, takže tam bych to asi nějakým způsobem překontroloval, jestli to dávkování je správné, jo? To je první věc. Jistě, že zvýšená spavost nebo zvýšená žravost těch příčin může být strašně moc, mohou to být různé metabolické, hormonální problémy, ale v první řadě bych se zaměřil na tu štítnou žlázu, to znamená, nevím, jestli se dělala opakovaně ta vyšetření, jo? Jestli správně podáváte léky se žrádlem nebo po žrádle, jo? Tam je potřeba dodržet asi pár nějakých ukazatelů. Asi ty hodnoty té čtverky nebudete znát, že nemáte to před sebou.
1: Ne, bohužel.
2: No, ono je dobré vždycky si vyžádat zdravotní zprávu, pokud je to možné, a já myslím, že by to bylo možné v silách veterinárního lékaře, abyste měli opravdu přehled, jaké ty hodnoty tam jsou a podle toho potom nějakým způsobem postupovat. Protože i ta hypotyreóza může mít nějakou dynamiku, jo, v závislosti na věku, na potravě, v závislosti na počasí a vůbec všechno může ovlivňovat právě tyto hladiny a jestli je to jenom opravdu hypotyreóza a její příčina, jo, takže tohle asi na to bych se zaměřil. Jako takhle bychom mohli tady mluvit ještě další hodinu o dalších možnostech, ale první věc znovu změřit hladinu té čtverky a pokud by ta hladina byla nedostatečná, tak potom je potřeba upravit dávkování v té medikaci.
0: Tak, pane Jardo, spokojen. A my vás poprosíme, pane Jardo, vy jste naším stálým posluchačem, příště vypnout rádio nebo stlumit, alespoň dává nám to tam nepříjemnou zpětnou vazbu.
1: Jo, no to je pro manželku. No.
0: Tak jo, děkuji. Musíte jít potom do jiného pokoje a bude to všechno v pořádku. A hlavně držíme palce, ať to dobře dopadne. Dejte vědět. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Pozdravím, hav Jarda prostě.
0: Hav i vám, naschledanou. Držíme palečky. Tak a máme na telefonu další posluchačku, je to paní Alenka z Ivanovic na Hané z Vyškovská. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, tady Alena. Já vás také moc zdravím, jsem ráda tady za ten váš pořad krásný a je fajn, že to taková i osvěta pro lidi a já bych měla taky takový dotaz. Já jako asi vím, jak si to, ale ono to určitě pomůže i ostatním. Máme koťátko zase, který jsem si vzala od kamarádky, máme 2 kocoury, které jsou samozřejmě naočkovaný, prostě všecko, co má být, ale před 4 rokama jsme měli taky takhle koťátko a mělo leukémii. Dokázali jsme ho držet, máme vynikajícího veterinárního lékaře, takže jsme ho nechali naočkovat, ale na tu leukémii, ale protože jsme to netušili, že tady tohle má a dokázali jsme ho de facto 1,5 roku držet i tady při téhle diagnoze, tak bych, můj dotaz je, jestli si mám nechat, a to jsme se už i tak a i domlouvali, že bychom nechali odběr krve na tu leukemii a potom až to očkování. A jestli, anebo prostě ho nechat naočkovat a věřit, že to bude dobrý.
2: Víte,
3: takže mám z té leukemii už trošku strach, no, takže... Jediné, co mám udělat pro to, aby to všechno dobře dopadlo, a děkuji moc a věřím, že to třeba i ostatním pomůže.
0: Děkujeme moc.
3: Děkuji moc,
0: dotaz,
3: pane doktore.
2: Máme základní, tři kočičí virózy a právě ta FELV je jediná, na kterou máme vakcínu. Jistě, že u chovatelů koček, který chovají nějaké vzácné plemena a při výstavách, tak tam je ta povinnost, aby bylo očkování přímo dělané, bych řekl, u každého zvířete.
3: Ne,
2: jo?
3: Kotor,
2: a pokud byste chtěli si udělat test, jistě, že to se dá udělat test, jo, ale musí to být opravdu udělaný test sofistikovaně, to znamená v laboratoři, která je na to uspůsobená, ne každá laboratoř to u nás umí, nebo jsou i laboratoře, že my to posíláme do zahraničí. A pak, když se to potvrdí, jistě, že tam ta úmrtnost zase není až tak hrozivá, vždycky záleží individuálně, jak funguje imunitní systém, a jestli udělat test a potom očkovat, víte, to je asi, bych řekl, otázka, která není až tak možná důležitá, protože fakt je ten, že hodně těchto zvířat jsou asymptomatičtí, to znamená, vůbec se u nich klinicky to neprojevuje a přitom mohou vykazovat titer protilátek právě proti FLV. Aha. Takže pokud chcete, tak očkujte, nic proti tomu. Pokud, ale byste měli teda chovnou stanici, no takhle nějak, tak
3: ne,
2: tam,
3: ne,
2: tam bych určitě, tam bych doporučil dělat vždycky testy a ty testy by měly být vždycky doprovázeny potom i s automatickým očkováním.
0: Tak jo, děkujeme paní Alenko za dotaz, ať se dobře daří,
3: nashledanou.
0: Tak za chvilinku hnedle vrhneme na další dotaz, který už nám tady přistál na telefonu 221 555 444, po kratňunké písničce.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: z Olomouc, veterinární a chovatelská poradna zvěřinec s panem doktorem Frankiškem Špručkem z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích. A na telefonu máme další dotaz a je s námi pan Josef z Ostravy. Pan Josefe, už vás slyšíme, i pan doktor Špruček, můžete se ptát. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Pane doktore, máme 12 roku starého jeřevčíka a má takový problém, jednak měl něco se zubama, protože on celý ten život dennodenně nosí balonek a pořád, on je tak hravý pořád a tak ty zuby se mu nějak kazily, takže přišel asi o 16 zubů. Tak vytahli mu, paní doktorka mu vytahla 16 zubů a čistíme mu sem tam zuby, ale to hrozně mu je cítit z plamičky. Nevím, jestli to je od těch zubů, anebo nějaké zažívání, že by měl něco s žaludkem nebo tak, ale jinak jí je velice čiperný, nic mu jako tak, dáváme mu takovou už stravu tím, že ty granule a k tomu přidáváme ještě další konzervu, losos a já nevím, co tam k tomu všeho dáváme. Toto on jí a prostě nevím, jestli to je správná strava, nebo proč mu tak je cítit z té samičky.
1: No víte, říkal jste, že 16 zubů odešlo, bylo ano. Vytrženo. Je otázka, v jakém stavu jsou ty ostatní zuby, protože jestli tam není ještě ten problém právě v těch zubech, jo, je potřeba znovu asi udělat revizi té tlamičky, podívat se nadásně, jestli tam ty zuby nějakým způsobem nevyvolávají zánět, nevím, jestli tam zubní kámen, nebo eventuálně... Tam je potřeba opravdu všechno odstranit, protože tam se nám tvoří anaerobní bakterie, které potom se krví rozplavují a dostávají se nám do velice důležitých životních orgánů, jako jsou ledviny, do distálních tubulů ledvin nebo do mitrálních chlopně na srdeční, to znamená, mohou způsobovat endokarditidy. Takže to je jedna věc. Pak ten zápach slamičky může být takzvaný uremický zápach, jo, to je problém zase s ledvinama, může tam být acetonový zápach, to je prostě otázka cukrovky, takže je potom rozlišit, o jaký zápach se jedná, někdo to senzoricky dokáže rozlišit, ale každopádně bych udělal nějaké biochemické vyšetření, to znamená udělat vyšetření biochemické na funkci orgánu a krevní obraz, hemačku, jestli tam neprobíhá někde zánět. Určitě bych i v tomto případě udělal CRP, C-reaktivní protein, který nám něco řekne o systémovém zánětu. Takže takhle bych šel vylučovací metodou, protože, jak říkám, ten zápach může také procházet z laryngofaringální oblasti, to znamená v oblasti krku, může tam být zanícené mandle, mohou tam být změny nějaké, ať už novotvary, ať už nějaké pozánětlivé stavy přímo v té krční oblasti. Takže vidíte, tam je potřeba potom zase zjistit, jaké jsou mizní uzliny, změřit si teplotu, jestli to je nealternuje, jestli tam není napaden celkově zdravotní stav. Takže těch situací je strašně moc a to, na to by se měl asi veterinární lékař při tom vyšetření zaměřit. Mohu vám říct, že můžeme udělat hodně vyšetření a třeba i na tu primární příčinu nepřijdeme, ale je potřeba ty vyšetření udělat.
0: A krok číslo jedna tedy z těch vyšetření by mělo být to CRPčko, jak jste říkal?
1: Takhle, nebo... vyšetřit napřed tu dutinu ústní nebo dutinu tlamní, jak my říkáme, zjistit stav, jaký tam je, odebrat krev, udělat CRP, hemačku a biochemku. Biochemku hlavně na ledviny, ano. To znamená urea, kreatinin a tak dál, ale to už kolegové znají.
0: Tak, pane Josefe, takže držíme palečky, jak to zvládnete s tím vaším hafanem a ať ještě prožije spoustu krásných roků spolu s vámi. Je hezké, že se o něj tak staráte. Děkujeme moc. Naschledanou.
2: Děkuji vám.
0: Naschledanou. Tak to byl pan Josef z Ostravy, to už byl také poslední dotaz dnešního zvěřince veterinární a chovatelské poradny Českého rozhlasu Olomouc s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Šprůčkem. Děkujeme moc za váš čas, pane doktore, všechny dobré rady a budeme se zase těšit příště naslyšenou a naviděnou. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Zůstaňte s námi i dál, protože tady pro vás máme ještě několik zajímavých pozvánek, třeba na psí výstavu do Olomouce, anebo na hyporehabilitaci do Lesnice. Za chvilku v reportáži.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ještě vám dlužíme ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc slíbené pozvánky, jednak za pejsky, jednak za domácími zvířaty, které chováte těmi užitkovými, a také pozvánku za hyporehabilitací, která se provádí spolu s koňmi. Pomáhat dětem i dospělým se zdravotním znevýhodněním anebo specifickými potřebami se totiž rozhodli právě před 15 lety milovníci koní v Lesnici u Zábřehu. Je to parta nadšenců a milovníků zvířat, která založila spolek pro dotyk a ten se zaměřuje mimo jiné také na hyporehabilitaci. Tak pojďme se teď v doprovodu Michály Drozdové ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc podívat na farmu Lišmen, kde se na rozlehlých pasekách pase 5 koní.
1: Tady je zázemí naší neziskovky. Dostavujeme teď zázemí pro výkon hyporehabilitace i zázemí pro dobrovolníky. A je tady prostor, který se od příštího roku bude používat i jako hyporehabilitační aréna. Tady je už nachystaná rampa, kterou čekají ještě úpravy. Máme nově vystavenou kruhovou jízdárnu pro výcvik a výkon koní pro hyporehabilitaci. A v ohradě vidíte 4 z 5 hyporehabilitačních koní, přičemž jeden je ve výcviku.
2: Koníci jsou zvědaví, jednoho už tady máme. Jaké plemeno jste zvolila?
1: Plemeno nemáme určené. Pro hyporehabilitaci je potřeba několik typologií těch koní. Potřebujeme velkého a těžšího koně, který je právě třeba tady slezský norik, kobylka Maja, a ta se používá právě pro ty těžší klienty. Ty norici jsou velice klidní a jsou taky odolní, tak se používá pro děti třeba s poruchou autistického spektra, u kterých často jsou takové ty meltdowny, výbuchy, a ona je jako extrémně klidná a je taková příjemně ovladatelná. Pak je tady burák, toho používáme hodně i pro parajezdce, to je koník, který třeba s naším jedním parajezdickým klientem i sám cválá, je to jako velice dobře ovladatelný koník, je vyšší, ale je to koník, který se třeba nepoužívá na polohování, protože právě pro tu výšku se nám asistentům tam už hůř to dítě stimuluje. A dole je Bastien, irský kop, a to je, řekla bych, zatím nejvíc využívaný koník.
2: Chlupy na kopitech.
1: Chlupy, říká se tomu rousy. A je to koník, který je taky velice odolný vůči ruchům, všemu, co se kolem něj děje. A je to koník, který se používá právě na polohování, protože on je i nízký, takže když tam to dítě na něm leží, tak my ho můžeme krásně posouvat, můžeme s ním manipulovat a nemusíme mít ruce úplně ve výšce. A vzadu taková černobílá nebo bíločerná kobylka, která se používá na hodně šikovné děti, to znamená fyzicky šikovnější, ale zároveň ty, které mají tendence se flákat, protože ona má dynamický a výrazný chod, rychlý, když dělá obraty, tak ten klient musí dát hodně úsilí k tomu, aby ten obrat krásně vyseděl, a je to třeba děti, které mají takovou tu tendenci se tam trošku poflakovat a sednout si a ten set uvolnit, tak ona je krásně mobilizuje.
2: Jaký vidíte progres u těch klientů?
1: Když jsme před těma 15 lety začínali, tak jsme bojovali s takovou docela skepsí. Když jsme žádali o doporučení od pediatrů, tak většinou těm klientům dobře, tak jim to napsali, že jo, napíšeme jim hyporehabilitace. A měli jsme tady třeba ze začátku dítě s těžší formou Downova syndromu a u toho nám bylo řečeno, že ani nezačne chodit, a on de facto po první sezóně nám dokráčel do té arény, a i ti samotní lékaři pak vlastně začali se o tu problematiku zajímat, začali nám ty děti sem doporučovat, a dnes jsme ve fázi, že hodně nám přichází klienti, že lékař nám doporučil hypoterapii, a dneska je to i vědecky dokázáno, že hyporehabilitace je postavena na úrovni Vojtovy a Bobatovy cvičební metody a pro ty děti má obrovský efekt.
2: Jak jsem se dívala, žádný keř a žádný trs tady není v bezpečí.
1: Určitě. Koníci opasou opravdu všechno. Líbí se jim okusovat tady i vrby, používají je i jako drbátko, a samozřejmě tráva je jejich. A myslím si, že třeba koně, kteří jsou celý den na pastvě, mají ten život jako podstatně hezčí než třeba koník, kdyby byl celý den zavřený v boxe. Takže my jim opravdu dopřáváme, pokud chtějí, můžou si zalíst tamhle. Nad náma je takový velký přístřešek, kde mají na paječku seno, a když chcou, můžou si jít ukryt třeba před sluníčkem, před větrem, před deštěm, ale zároveň si takhle tady chodí a pasou se a komunikují komunikují spolu jako to stádo, což je pro ně i z výchovného hlediska nenahraditelné.
2: Z Lesnice u Zábřeha, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: No ještě doplním, že pokud byste se chtěli právě o této činnosti v Lesnici dozvědět více, tak Michála Drozdová, která se vedle hyporehabilitace věnuje také výcviku asistenčních a vodících psů, bude v pondělí 14. září po 10. hodině hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A ještě slíbené pozvánky. V sobotu 12. září se v Šumperku od 8 do 18 hodin uskuteční v areálu střední odborné školy Šumperk přehlídka zvířat k 50. výročí založení okresní organizace Českého svazu chovatelů Šumperk. Akce bude otevřená veřejnosti, zajištěné i občerstvení. No a pozor, není to jenom přehlídka zvířat, ale tamtéž v sobotu od 9. do 17. hodiny se bude konat také festival medu. Nabídne prodejní výstavu a ochutnávky medu, medovin, včelých produktů, ale také ukázky práce včelaře, návštěva včelnice a samozřejmě také zajímavá přednáška o včelách. To vše v Šumperku v sobotu areál střední odborné školy. No a vy, kteří opravdu máte hodně rádi pejsky a chtěli byste se podívat na nejrůznější psí plemena, tak vás zveme na výstaviště Flora Olomouc tady k nám do historického centra města, kde v sobotu i v neděli probíhá již tradiční mezinárodní výstava psů Flora Canis Olomouc 2026. Otevřeno je vždy od 9. do 17. hodiny a kromě vlastní výstavy psů budou v krásném prostředí areálu Flory a výstaviště probíhat i nejrůznější zábavné a doprovodné programy pro děti i dospělé. Rovněž startují v 9 hodin dopoledne, tak se na vás těšíme také tady v Olomouci a děkujeme za pozornost z dalšího zvěřince Českého rozhlasu Olomouc. V tuhle chvíli už se blížíme k 11. hodině a čekají nás nové aktuální zprávy.

0: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Počet obyvatel Olomouckého kraje v pololetí opět klesl. Žáci základní školy v Žulové na Jesenicku mají novou učebnu. Na Univerzitu Palackého zamíří o víkendu absolventi. Odpoledne bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Počet obyvatel Olomouckého kraje v prvním pololetí klesl o 967 na 630 513. Zemřelo víc lidí, než se narodilo. Migrace tento přirozený úbytek počtu obyvatel nenahradila. Vyplývá to z předběžných dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Loni počet obyvatel Olomouckého kraje klesl o 20. Tempo úbytku obyvatelstva zásluhou migrace výrazně zpomalilo. V roce 2024 totiž kraj přišel o 1364 obyvatel. Novou učebnu cizích jazyků a informatiky využívají žáci základní školy v Žulové na Jesenicku. Dosavadní třída byla ve špatném stavu. Investice si vyžádala necelé 2 miliony korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Uvedl to ředitel Petr Vylíčil, který kandiduje v komunálních volbách.
4: Původní učebna jazyků už pomalu dosluhovala a už by kdyby neodpovídala moderním parametrům. Učebna má samozřejmě digitální učební pomůcky zakomponované, což znamená, že každý ze žáků má před sebou svůj vlastní počítač, který je propojen s počítačem učitele, který má možnosti buď pracovat individuálně s každým žákem, může žáky dát do různých skupin.
2: Setkání s bývalými spolužáky, prohlídky univerzitních prostor, ale taky koncerty a program pro rodiny. To nabídne víkendová akce pro absolventy Univerzity Palackého v Olomouci. Program organizátoři chystají taky na Horním náměstí v centru města. Vícevedoucí oddělení studentských záležitostí univerzity Vladimíra Sedláčková.
5: V sobotu bude hlavním místem setkávání Konvikt, kde nabídneme koncerty, divadlo, filmy z Akademia Film Olomouc, besedy i program pro rodiny s dětmi. Večer se potom program přesune také na Horní náměstí, kde vystoupí například Marcel a Fiddlersky nebo New Street Band. A samozřejmě bude možné vrátit se přímo na jednotlivé fakulty a podívat se, jak se univerzita od dob studií proměnila. Sport.
2: Fotbalisté Slávie i s Mojmírem Chytilem ze Skalky na Prostějovsku v základní sestavě podlehli Lanc 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. Po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby. Pak ale slávisté dvakrát inkasovali v nastavení. Více
6: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
2: Dalším soupeřem Slávie v Lize mistrů bude Sabah Baku. Hrát se bude za měsíc v Azerbajdžánu.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě zataženo hlavně v jižní polovině kraje s občasným deštěm. Na Jesenicku a Javornicku bude srážek méně. Během odpoledne začnou srážky od západu ustávat a později bude i oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí. Kvůli dešti nám tam hlásíte sníženou viditelnost.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: nejnabitějších víkendů v roce je rozhodně ten, který nás čeká. Spousta kulturních a společenských akcí a alespoň na některé se vás pokusíme pozvat v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. U jeho další hodiny vás vítá Tomáš Kedzior. Chystáme také rubriku Babské rady. Dneska si přineseme z obchodu mango a zjistíme, jak se dá upravit a vůbec, co je to zač. Tak přeji pěkný poslech.

0: Dvakrát na divadelní notu v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Městské divadlo v Prostějově dneska uvede od 19 hodin krimikomedii Ach ty naše ženy. V inscenaci divadla Povalač účinkují Karel Roden, Juraj Kemka a další. Druhá pozvánka je do Šumperka na letošní premiéru divadla. Je to Tartif, Moliérova satirická komedie popisuje příběh movité a vážené rodiny, do níž se vetře podvodník a pod maskou svatouška ji postupně ovládá, až ji téměř připraví i o vlastní dům. Nakolik je tato klasika z 18. století platná i dnes a jak se jí zhostil šumperský soubor, o tom jsme si povídali s dramaturgem divadla Michálem Sodomkou.
1: Naše linie je tu klasiku představovat takovým způsobem, aby jsme sice zachovali toho ducha původního textu, ale současně vždycky se snažíme najít nějaký klíč, čím to bude přijatelnější nebo vtipnější, přístupnější, silnější pro současné diváky. Jsme trošku posunuli scénografii a vůbec celé takové vyznění, aby jsme ukázali, že opravdu tady ten příběh, když si děláme legraci z manipulování lidí, z přetvářky, obecně té schopnosti lidí vždycky někomu naletět, kdo je dostatečně, kolikrát ani necharizmatický, prostě nějak přesvědčivý, tak režisér Mikoláš Tic udělal nějaké tahy, když to tak řeknu, aby to bylo srozumitelnější současnému divákovi.
2: Po dlouhé době se zase bude veršovat v šumperském divadle. Ten text už pak se s ním nedá úplně pracovat volně.
1: Nedá se s ním pracovat volně, to máte pravdu. Samozřejmě je dobré umět text v každém případě, ale samozřejmě ve chvíli, kdy vám něco vypadne v tom takzvaném Alexandrínu, který je prostě rýmovaný, tak máte problém. A když už se spletete, tak samozřejmě se naši herci nepletou, ale když už se spletete, tak se musíte splíst takovým způsobem, abyste pořád zůstali v tom rytmu. A to je teda nadlidský úkol, když má člověk stres, že udělal chybu. Ale popasovali jsme se s tím, myslím, dobře. Velikou jako devízou našeho zkoušení bylo, že režisér Mikoláš Tic přizval paní Evu Spoustovou, což je renomovaná hlasová pedagožka, která pomáhá našim hercům, jak vlastně vyzrát na ten verš, ale i obecně je to i pro zkušené herce hrozně dobrý trénink mluvy. Je to pedagožka Pražské Damu a také opravdu velmi uznávaná, obsazovaná dabingová herečka.
2: Premiéra bude v sobotu v 19 hodin.
1: Jsou poslední volná místa a kdo nepořídí teď na sobotu, tak pokračujeme hned 24. září od 17 hodin a pak i mám dojem 30. září hrajeme taky od 7 večer.
2: Krištof Zajíček Grigar je představitelem titulní role Tartifa, tak jaké to je být podvodníkem na jednu stranu, manipulátorem? Nestává se z toho taková chuť, jako si to zkusit třeba i v reálném životě?
3: Tak samozřejmě každý má v sobě asi nějakou chuť, jako si z někoho vystřelit. Je tam hodně takový jako dobrý pocit z toho, že se povede nějaká ta léčka, tak to určitě tu postavu žene dopředu, ale mně to připadá právě hrozně hravý v tom, že to jsou přesně ty velký sásky, že když ho objeví, tak vlastně nejenom, že ho zatknou, ale je to prostě fakt velký problém, takže je to takový pokrový hráč. To mě hrozně baví na té figuře.
2: Vy jste poměrně mladý herec, Tartif je přece jenom klasika. Je to pro vás výzva?
3: Jo, samozřejmě je to takový trošku stres z toho, že je to prostě dílo, který je interpretovaný mnohokrát a opravdu těch interpretací i velmi dobrých je jako mnoho. Já se na to koukám naštěstí i trošku jinak, protože jsem dost mladý Tartif, takže to sebou nese vlastně i úplně jiný řešení a jiný úhel na všechny problémy vlastně té postavy, takže si to dělám trošku po svém.
2: Mikoláš Tic je režisérem Tartifa v Šumperském divadle. My už jsme se tady bavili s kolegy, že vlastně je to tradiční věc. Jak je to pro vás složité jako pro režiséra se podívat na něco tak klasického, jako je Molière, prostě úplně novýma očima?
4: To byl vlastně náš první a hlavní úkol režijní herecký, abychom se na to zkusili podívat, jak by to mohlo fungovat dnes, kdyby do nějaké dobře situované rodiny přišel parazit, někdo, kdo se jenom vydává za někoho, kdo je zbožný a kdo dbá na morálku a přitom ve skutečnosti je to příživník. A přišlo nám strašně užitečné to situovat do nějakého domu, kde probíhá halloweenská party, všichni mají různé kostýmy a do toho tam chodí Tartif, který se tváří, že tím vším opovrhuje a ve skutečnosti jim vlastně ukradne střechu nad hlavou.
2: Musím říct, že mě to připadne až velmi aktuální, protože tyhle věci se v současné době dějí. Dá se z toho třeba i vycházet z těch zkušeností, které člověk má.
4: Já si myslím, že ty paralely tam jsou jednoznačně. Bez pochyby Tartif je součást klasického repertoáru, tak jde spíš jenom o to najít ty paralely tak, aby ta aktualizace nebyla nějaká násilná, aby se jako vyzdvihlo, čím to funguje i dnes, čím to promlouvá k dnešku. A myslím si, že to je jednoznačný, že to je aktuální.
2: Ze Šumperka Mirek Kubza, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpers.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty? Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Trošku se ochladilo, ale každopádně spousta kulturních akcí je naplánovaná. Mimo jiné je to třeba v Olomouci program na takzvané náplavce, tedy Olomoucká náplavka festival, který bude ode dneška až do neděle s velkou pozvánkou právě na tuhle náplavku, ale třeba taky na speciální rodinnou plavbu. Budeme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc za

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Zveme na food festival, na hudbu, zábavu pro celou rodinu na řece i na souši. O víkendu v Olomouci, ale začíná se už dnes podvečer, je to akce s názvem Letní náplavka. S pozvánkou je tady organizátor Šimon Pelikán.
1: My chceme to náplavko vyžila, aby jsme ukázali, že žije krásně v těch zimních měsících přes advent, a na to chceme navázat letní náplavku a taky tak trošku chceme to leto držet za pače, si nám neuteče. Proto jsme se rozhodli, že ten pátek bude takový karnevalový, temperamentní, jak v Jižní Americe. Bude tam spousta barů, bude tam spousta DJů a i ta výzdoba toho bude trošku evokovat i tohle prostředí. A v sobotu přejdeme do programu, který bude víc pro rodiny s dětmi, a tam to bude rozděleno do více fází. Na náplavce bude, dá se říct, food festival těch nejlepších podniků Olomouce. Bude zajímavý kulturní program, který se potáhne až do večerních hodin. Jedna část bude na vodní hladině. Máme lodě a my chceme vlastně být ten návštěvník měl pocit té lodi trošku zřitý s městem a v Olomouci je sázrovat do takové nádherné místo, kam budeme plout, a tam bude připravený program pro rodiny s dětmi a ten vlastně potom přejde do odpoledních večerních hodin, kdy tam bude plavba za speciálním zážitkem Michelinské večeře vícechodové. To bude v podání Petra Heneše a právě před vámi přímo tam bude vařit, připravovat a vy budete mít možnost jakoby užít si něčeho, co v Olomouci vůbec není zvykem, a hlavně kouzlo toho místa, plavby lodí a toho výborného jídla, věřím, že bude stát za to. Tu letní atmosféru jen tak nepustíme a v neděli se ještě potkáme na náplavce, kde bude dopolední brunch, bude k tomu doprovodný program hudby a kolem 6. hodiny skončíme tady tenhle víkendový festival.
2: Zve jeden z organizátorů letní náplavky Šimon Pelikán z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
2: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

David Dale v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví se v našem vysílání věnujeme pravidelně, je to také v pořadu Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamovou, naše známá odbornice. Tentokrát bude mluvit na téma náhlé hubnutí, pořad o zdravém životním stylu, kde se veselou formou dozvíte více o svém zdraví a to, jak funguje lidské tělo. Vysíláme právě dneska za hodinu a něco.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc 11. září. V 15 hodin začnou na hlavním náměstí ve Štemberku dvoudenní štemberské slavnosti a bude to opravdu velkolepé. Zmíním mě ty největší hvězdy. Dneska večer se představí Aleš Brichta se svou kapelou, zítra Petr Kotwald, no a samozřejmě o víkendu také rally akce Homo Historik, kuchařská show Markéty Hrubešové a další. To všechno ve Štemberku. V Prostějově plánují divadlo s pražskými herci, představení Ach ty naše ženy, účinkují mimo jiné Karel Roden a do 17 hodin je otevřené dneska Kamenické muzeum v Žulové. Doporučuji navštívit. A v dopolední Českého rozhlasu Olomouc za chviličku Babské rady. Dáme si mango. Ty všechno z

0: Evropské rady.
1: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: 12 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Jeseník navýšil výdaje v rozpočtu kvůli opravám po povodních. Nová knihovna v Olomouci bojuje o titul v celostátní soutěži. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské vinobraní. Odpoledne bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeseník stále čeká na slíbené dotace na opravy silnic a objektů, které poničily předloňské povodně. Aby město práce nemuselo zastavit, navýší v rozpočtu výdaje o zhruba 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Pokračuje starostka Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem, která kandiduje v podzimních komunálních volbách.
6: Tak jak nám bylo slibováno, že pokud budeme mít vysoutěžený projekt a předložíme ho, protože už byl předtím schválen Ministerstvem pro místní rozvoj, tak nám budou co nejrychleji poslány finance na zaplacení třeba faktur. Tak teď se tak neděje, my už vlastně ulici například Mlýnskou opravujeme, faktury jsou už připraveny, ale ty peníze, které nám byly slíbeny, jsme nedostali.
4: Projekt Městské knihovny v Olomouci se dostal do finále nové soutěže Brownfield roku. Jde o přestavbu výměníkové stanice v Trnkově ulici na pobočku knihovny a komunitní centrum. Soutěž pořádá agentura Czech Invest. Do finále se dostalo 10 projektů.
7: Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 29 projektů z České republiky. Finalisty hodnotí odborná komise. O celkovém vítězi následně rozhodne kombinace jejího hodnocení s hlasováním účastníků Národní brownfieldové konference 14. října v Jindřichově Hradci. Další cena vzejde z online hlasování veřejnosti. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které dnes začíná. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorní, aby byli lidé při nákupu lístku obezřetní a údaje ze zakoupených vstupenek nikde nezveřejňovali. Ti, kteří si ještě nepořídili, to můžou udělat na oficiálních platformách. Na zámku v Linhartovech ve městě Albrechticí skončila rekonstrukce. Dnes 15 hodin se památka otevře veřejnosti. Dělníci vybudovali na zámku například úplně novou kavárnu. Nové jsou taky expozice, které jsou multimediální. Při prohlídkách tak bude hrát roli třeba virtuální realita a projekce.
8: Součástí dnešního programu je taky komentovaná prohlídka zrekonstruovaných prostor zámku, ukázky tradičních řemesel i ohňostroj a fotokoutek. Rekonstrukce trvala zhruba 1 rok a zámek byl zavřený celou návštěvnickou sezónu. Kromě kavárny je v zámku i nové infocentrum z města Albrechtice. Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Slávie podlehli Lance 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. Dalším soupeřem Slávie v Lize mistrů bude Sabah Baku. Hrát se bude za měsíc v Azerbajdžánu.
5: Počasí.
4: Odpoledne zůstane zataženo s občasným deštěm, postupně mají srážky i oblačnost ubývat. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouká mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme zpočátku s většinou oblačnost nebo mlhy, během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý vítr severních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u Bělotína směr Brno pracují dělníci, projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tady je Český rozhlas Olomouc, takové byly aktuální zprávy v pátek 11. září. Krátce popoledně, máme už téměř 5 minut po 12. hodině. No co dalšího si ještě dnes připomínáme? Právě dnes si také svět připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září roku 2001. 4 unesená letadla tehdy změnila nejen životy tisíců lidí, ale vlastně i svět, jaký jsme do té doby znali. Takže připomínáme i pád dvojčat z 11. září 2001, ale připomínáme také celou řadu určitě krásných událostí, které možná slavíte dnes právě u vás doma. Třeba má někdo z vašich milých narozeniny nebo právě vy. Možná se jmenujete Denisa nebo Denis a tedy slavíte právě dnes svůj svátek. Tak vám všem blahopřejeme, milí oslavenci, a doufám, že si vy, kteří je máte ve své blízkosti, najdete chvilku poslat jim pěknou písničku. V tuhle chvíli v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc na telefonu 221 555 444 a od mikrofonu už se v tuhle chvíli na vás bude těšit Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme polední písničky na přání, vybíráte z moderních melodií, tohle byla třeba Bára Basiková, ale máme rádi i krásné staré evergreeny, ty takzvané šuplíkovky, které rádi hrajete, a jako první vybírá dnes pan Petr z Přerova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a písničku posílám paní Zdeni a panu Václavovi Řetkovým do Lipníku, paní Ireně do Hulína, paní Milně do Broumova, paní Haně do Moravského Berouna, paní Elišce do Václavova a paní Julii z Přerova. Vám děkuju za vyhledání písničky a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Také se budeme těšit naslyšenou, pane Petře. Vy jste vybral Madonna má píseň z filmu Muži nestárnou. No tak pošleme, uvidíme, zdali to bude ono, snad se povedlo najít a snad se bude písnička líbit. Nashledanou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Pan Petr z Přerova byl s námi a vybíral. A máme tady už také pozdravy, některé posíláte i SMS-kově. Tak tedy, zahrajte prosím pěknou písničku panu Františku Kutému z Uničova. Pan František Kutý dnes oslavuje významné životní jubileum. Léda, léta jako voda běží, proto

narozeniny a zítra bude slavit svátek Marie. Milá maminko, my ti přejeme všechno jen to nejlepší. Hlavně ale pevné zdraví, nekonečnou radost z každého rozkvetlého lístku a rostlinky na tvé milované zahrádce. To ti přeje syn Milan s manželkou Janou. Vnuk Kuba s Monikou, pravnučkami Nikolkou a Natálkou a vnučka Verunka s přítelem Michalem. Blahopřejeme a krásný vzkaz posíláme paní Marii Horké z Litovle k nádherným 86. narozeninám a zpívat bude Pavel Heidinger, Madonna má a my blahopřejeme taktéž z Českého rozhlasu Olomouc.

Písnička na přání, Český rozhlas Olomouc. S Pavlem Haidingerem zpívala také ještě Jana Mikulášková, tak to si musíme určitě připomenout, ale teď už míříme

0: dalšímu vzkazu. A je tady s námi paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát k zítřejšímu svátku naší dceře Marušce Pazderové z Mohelnice a babičce Marušce Pazderové a Marušce Plankové také z Mohelnice, pak do Nového Malína Marušce Láznové, do Loště slečně Marušce Konečné, do Palonina paní Marušce Švecové, do Hrabí paní Marušce Krpcové a do Olomouce paní Marušce Tlachové. Všem a ještě do zítřejší narození nám lidi Ziglové do Doubravice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte si hezka z někde na shledanou Gotwaldovi.
0: Děkujeme, budeme se těšit. Zdravíme všechny ty vaše Marušky, také paní... Ano, je to tedy opravdu. Tak doufám, že všechny si najdou to své přáníčko mezi těmi, které posíláte v Českém rozhlase Olomouc a zdravíme Doubravici. Naschledanou.
1: Já taky děkuji, naschledanou.
0: Blahopřejeme úplně všem Mariím, které poslouchají a zítra slaví svůj svátek. Písnička letí také ještě Jiřince Novákové, milé kamarádce, která dnes slaví narozeniny. Jiřinka Nováková je báječná kamarádka a sousedka. Hodně zdraví a spokojenosti, mám tě moc ráda, vzkazuje Hela. Zahrajte písničku také pro pana Milana Trusíka k jeho svátku. Milane, přejeme stálé zdraví a pohodu v osobním i rodinném životě. Přeje Pepík.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Benjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc míří do Konice a je s námi paní Vlasta z Konice. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych popřát dnešním narozeninám Františku Valentovi ze Slavětina hodně štěstí, hodně zdraví, hodně spokojenosti. A ještě bych chtěla popřát jeho manželce k zítřejšímu svátku Marii. Hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti, to jim přeje Vlasta a Josef z Konice a Drahuška z Luky. A vám moc krát děkuji.
2: Pozdravujeme, blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Paní Vlasta z Konice vybrala Švihák a lázeňského, tak si dáme Jiřího Schellingera. A tuhle písničku posíláme také ke krásným dnešním narozeninám paní Janě Fajnorové a Aničce Čechákové z Břidličné. Milá děvčata, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody. Klub seniorů Břidličná. Hezký hudební pozdrav letí k nádherným dnešním narozeninám také paní Janě Fajnorové z Břidličné, tak to tady máme. Ještě jeden vzkaz, milá Janičko, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a dobrou pohodu, to ti přejí také děvčata z jógy, blahopřejeme. Písnička letí také milé Marušce Nutilové z Oskavy, také Marušce Nutilové z Nemrlova. K zítřejšímu svátku přejeme mnoho štěstí, zdraví a hodně lásky. Přejete ta Anka s celou rodinou Marušky, blahopřejeme. Zdravíme také pro dnešní narozeninový den Aničku Čechákovou z Břidličné. Aničko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Tak to vám, milá Aničko Čecháková, přeje Maruška, Zdeňka a Luboš. Pozdrav k dnešním narozeninám. Posíláme Janičce Fajnorové do Břidličné. Jani, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a životní pohodu, přeje Maruška, Zdeňka a Luboš. A ještě pozdrav pro radost a potěšení Marušce Horké do Litovle. Maruško Horká k narozeninám a zítřejšímu svátku všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a lásku s tvojí rodinou. Tak to ti Maruško Horká srdečně přejí Sedláčkovi. Blahopřejeme tedy také z Českého rozhlasu Olomouc. Ano, už se nám začínají tady hromadit přáníčka právě Maruškám, tak skutečně využijte dnes třeba i ten večerní čas, tedy čas po 18. hodině, protože zítra, jak to tak vypadá, tak toho bude opravdu hodně Mariím, tak aby na vás vyšel čas. A teď už posíláme Jiřího Schellingera, Švihák lázeňský.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání zdraví paní Martu z Leštiny. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím taky Český rozhlas Olomouc a prosila bych písničku k zítřejšímu svátku pro paní Marii Brabcovou. Má taky narozeniny kulaté a s manželem mají 60. výročí svatby. Tak bych jim chtěla popřát všecko nejlepší, hlavně zdraví a ještě moc roku společného života a aby jsme ještě dlouho se mohli chodit, koupat a plavat jako zimní plavání. A moc vám teda děkuji za písničku, za vybrání písničky.
1: Ano,
2: a
1: tak vy jste...
2: Přeju vám taky hodně zdraví a všechno nejlepší do těch.
1: Děkujeme. I vám, paní Maruško, a hlavně tady, tak vy si vypatříte k těm otužilcům. No tak to je něco tedy. Tak to budete určitě hodně zdraví. Teď nám za chvilinku začnou ty podzimní různé virózy.
2: Tak, jo. Taková... Už se těšíme. Teď ta voda byla moc studená na nás.
1: Moc studená, jo.
2: V létě říkáme, že je studená.
1: Že je studená a v zimě, když to jde dolů, tak je teplá. Jako potom tak
2: akorát. Potom to už je paráda.
1: Vy jste dobří. Tak ať vám zdravíčko slouží. Děkujeme za zavolání. Paní Marta z Leštiny, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Pěknou písničku pro potěšení a radost posíláme Marušce Horké do Litovle. K narozeninám také a zítřejšímu svátku. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku s rodinou. Přeji Sedláčkovi. Hrajeme i Marušce Frankové a Marušce Linhartové z Dlouhomilova k svátku. Pevné zdraví, pohodu a hodně štěstí přejí holky Krestýnovi. Blahopřejeme také Marušce Frankové a Linhartové z Dlouhomilova. Další pozdrav, písnička k zítřejšímu svátku Marušce Faltínkové z Hrabišína. Pevné zdraví, štěstí, krásný podzimní čas přeje Milada a Monika z Dlouhomilova. Svátek slaví Marie Faltínková z Hrabišína zítra. Všechno jen to nejlepší a hlavně oceán zdraví přeje Řeťa Píska. Písničku posíláme také pro chráněnou dílnu v Lutíně na provoz číslo 1. Hlavně pro Milana a Vlastu pozdravujeme do Lutína a hrajeme Ludmilce Štoplové pro radost od Pavla. K zítřejšímu svátku blahopřejeme také paní Marii Vanské ze Hvozdu. Maruško, všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví přejí Nechvátalovi také ze Hvozdu. Zdravíme Marii Vanskou a blahopřejeme. A pozdrav letí i Marušce Heroutkové do Senice. K zítřejšímu svátku paní Heroutková hlavně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Marušku Heroutkovou pozdravuje a blahopřeje Věra.

0: Hana Zgorová a Štefan Margita. Ave Maria dozněla 7:07 a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc zdraví. Pana Radka ze Šumperka, dobrý den.
1: Já vás taky, paní Zorinko, a i co je rozhlas Olomouc. A bylo by to, jak jsme se domluvili, pro sestřičku.
0: A pro kterou sestřičku?
1: Pro Anešku Ondráčkovou, ano. Která je teď ve Slatinicích, u vás tam někde na Olomoucku.
0: Ano.
1: A pro kolegu Tondu Jakeše.
0: Dobře.
1: A pro celý rozhlas Olomouc.
0: A chcete jim vzkázat, těm svým blízkým, milým, něco hezkého?
1: To už jsem jim vzkázal.
0: Už jste jim to vzkázal. To... Dobře,
1: ano,
0: tak už jenom
1: ano.
0: K tomu přidáváte báječnou ženskou od Michala Tučného.
1: Jasně.
0: Pan Radek ze Šumperka je s námi. Děkujeme za zavolání a krásný den vám. Naschledanou.
1: Taky, naschle.
0: Zahrajte hezkou písničku k zítřejšímu svátku paní Marie Palovčíkové z Bernardic. Hodně zdraví, štěstí, lásky, radost a boží požehnání. A každý den, ať je s úsměvem, ať vás provází a vůbec nic vám neschází. Ze srdce přeje Monika, Mária, Zdeňka, Erika, Vincencie a Emilka. Blahopřejeme Marii Palovčíkové z Bernardic. Pozdrav letí k zítřejšímu svátku Marušce Semerádové z Čáslavy. Marušku Semerádovou zdravíme do Golčova Jeníkova. Marušku Železnou z Čáslavy jen to nejlepší přejí Javorničtí. Blahopřejeme k svátku i Marii Plešivkové z Bernardic. Hlavně zdraví, úsměv na líčko, štěstí a lásku a boží požehnání každý den, radost a pohodu. Ze srdíčka přeje Verunka, Marka, Vincencie, Erika, Zdeňka a Emilka a pozdrav letí také po rozhlasových vlnách k dnešním krásným narozeninám a zítřejšímu svátku milé sestřenici Marii Vaňkové z Mezic. Maruško Vaňková, všechno nejlepší, co může život dát. Dnes chci ti přát hodně sil a dlouhý život ve zdraví a spokojenosti, lásku rodiny a přátel, štěstí, radost, anděl strážný, ať tě chrání. To samé přeji k svátku i tvé dceři Anna s celou rodinou. Blahopřejeme Marii Vaňkové z Mezic.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovanu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc, míříme do Jeseníku. Vítáme paní Lidušku z Jeseníku. Dobrý den, vítejte u nás.
3: Dobrý poledne, paní redaktorko. Přeji vám všem mojim milým posluchačům, protože mám všechny ráda. I tolik let už s váma hrají, si snímá i s váma, s redaktorama. A za všechno vám moc děkuju a dneska mám takový přáníčko. Chtěla bych Lidušce do Doubravice poslat. Liduško, přeju ti hodně zdraví. K tomu potřebuješ štěstí, pohodu, klid a to doufám už našla. Tak všecko nej. A to tež posílám i mojim milým Mařenkám. A jsou to Mařenka do Hrabišína, Mařenka do Kolšova, Mařenka do Mikulovic Fajkusova. Já vám přeji taky, děvčata, strašně moc zdraví, štěstí a jsou ráda, že vás všechny mám. I vás, paní redaktorko a páni redaktoři. A někdy zase se těším na slyšenou.
2: Budeme se moc a moc těšit. Paní Liduška Uchytilová z Jeseníku. Pozdravujeme moc. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Písnička připravená. Dáme si Rudolfa Cortéze Bellu Marie. Tahle písnička doufám, že zaletí a potěší také k zítřejšímu krásnému svátku. Milé Mařence Skalové do Hrabové, milé Marušce Wagnerové do Bludova, Kikici Květiny chci popřát a hodně zdraví a zdraví, štěstí, moře lásky, boží požehnání a pana Maria, ať vás opatruje, andělíček strážný chrání a vše, co si přejete, ať se vám splní. Z celého srdce a z lásky přeje pan Frankišek od Brna a velké pozdravení nejmilejší Aničce do Bludova, Jiřince do Sud. Přeji zdraví, štěstí a lásku, František od Brna. Zahrajte k svátku také Marušce z Hrabišína a Marušce z Kolšova. Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohodu, Zapletalovi Rapotín. Chtěla bych nechat zahrát, píše paní Zdena z Holubic, Věře s Adámkem, Janě a Jiřímu z Roštění, Marii z Kroměříže a všem ostatním. Já vám přeji, ať vás muže líbají nalíčka a probudí vás raní rozcvička. Ať se vám splní každý sen a máte krásný celý den. Ať jste pořád veselí a muži vám růže na pouti vystřelí. Ať máte co nejvíce zdraví a pohody a máte se jak rybář u vody. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Moc pozdravujeme a ať se vám elektřina brzy zase obnoví. Pěkná písnička k svátku. Letí také Marušce Potěšilové do Veleboře. Posílá Eva Potěšilová a Jarda. Blahopřejeme, zdravíme i Marušku Matějovou na Zavadilku. Posílá Eva a Jarda velké blahopřání a hrajeme také do Hoštejna naší milé sestře Marii Tomáškové a Neteři Marušce. Všechno nejlepší. Do a také vzpomínka na naši maminku Marušku Lhotákovou, sestra Eva Potěšilová a Jarda z Mikulovic.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc v pátek 11. září. Míříme za paní Danou ze Šternberka. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám do rádia i všem známým. A krásný den přeji i paní Marii Pospišilové a chceji zahrát zítřejšímu svátku a popřát jí hlavně zdravíčko, štěstí, radosti z dětí, z pravnučky a ať se jí stále vše daří a ať si máme stále co povídat. Děkuji vám a všem přeji krásné zdraví a moc, moc štěstí. Děkuji.
1: Stejně tak i vám. Pozdravujeme paní Danušku do Šternberka a hlavně paní Marii oslavenkyni. Mějte se hezky, nashledanou. Dáme si Kristýnu Horehroně a tuhle písničku posíláme také milým Maruškám Bedáčové do Bouzova, Tiffenbachové do Lužic u Štemberka s přáním zdraví, rodinné lásky, pohodových dnů, boží požehnání, vzpomíná Hela Navrátilová. K zítřejšímu svátku hrajeme paní Marušce Tunisové z Bludova. Přejeme hodně zdraví, pohody, radost se svými blízkými, švagrová s rodinou. Pozdrav letí ke krásným narozeninám milé Martě Luňákové z Uhelné. Marti, hodně zdraví, lásky, rodinné pohody, přejí kamarádky a kamarádi JZD Bernarkice, za všechny zdraví Jarka, blahopřejeme Martě Luňákové a Sdružení chovatelů drobného zvířectva z Břidličné. Zdraví všechny příznivce chovatelství. Máme plno práce na víkendové výstavy. Rádi vás posloucháme a zasloužíme si pěknou písničku. Všichni ti, kteří se na tom podílejí, za všechny jmenují alespoň paní Drahuš Matuškovou. Děkuje moc a na ty víkendové výstavy se těší Jarka. Zdravíme tedy také do Břidličné. Pošlete nám pozvánky vždycky, když budete mít nějakou tu chovatelskou výstavu. Rádi zveřejníme i ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Tečku za polerními písničkami na přání udělá pan Jiří z Litovle. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám přeji, paní moderátorko, a krásný dobrý den přeji i všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Zítra mají svátek Marie Marušky Mařenky, takže i já, vážené milé Marušky, si dovolím popřát k zítřejšímu vašemu svátku jenom to nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, moře lásky, mnoho úspěchů ve vašem osobním životě a mnoho splněných přání. Oslavte si váš sváteček se svými rodinami, přáteli, známými a sousedy. Bylo by to pro Marušky do Kroměříže, Prostějova, Hrebišína, Kolšova, Jedlí a myslím, že jedna Maruška je dokonce posluchačka v Přerově, takže všetkým tady ten Maruškám je vás samozřejmě mnohem víc, ale všetky vás bohužel neznám, ale ty, co jsem si zapamatoval, co slýchávám častěji a méně častěji, tak ten přeji to, co jsem teď pověděl. A jestli ještě mohu, a když jsem na lince, nechci zdržovat, jenom bych chtěl srdečně ještě pozdravit paní Milenu Dobroumova, Elišku do Václavova a Věrušky do Bílovic a Olomouce. Paní Zorinko, moc krát vám děkuju za vyhledání písničky, mějte se hezky a zase se někdy budu těšit na slyšenou.
0: Na slyšenou, krásný den, pan Jiří z Litovle, nashledanou. Marie Rotrová a pak už ve 13 hodin zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Unáhle

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Obce v kraji budou moci snadněji likvidovat invazní druhy rostlin. Sněmovna projedná digitalizaci pobytu cizinců v Česku. Hokejista Olomouce vstoupí do extraligy s novým trenérem. Zítra čekáme polojasno, z počátku i mlhy, teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj má mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Zpracovali ji zástupci obcí, správci toků, lesů i silnic. Úředníci data použijí při vydávání pravidel pro regulaci nepůvodních druhů. Jejich likvidace pak bude pro obce nebo vodohospodáře snadnější. Pokračuje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
3: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
1: Sněmovna by dnes mohla schválit nová pravidla pro pobyt cizinců v Česku. Předloha vládní koalice má migrační agendu digitalizovat a zpřehlednit tak, aby úřady věděly, kdo se v zemi pohybuje. Přijetí zákona podporuje i opozice. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO povinná evidence se bude týkat také občanů Evropské unie. Ti se doposud úřadům hlásí dobrovolně.
4: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují.
1: Rekonstrukce kostela v Huzové na Olomoucku přinesla nečekaný nález. Dělníci narazili na zazděné gotické okno. Ukryté bylo ve zdi chrámové lodi. Portál už zůstane odkrytý. Letošní etapa prací na obnově chrámu v těchto dnech končí, říká stavební technik Michal Neugebauer.
5: Letošní etapa byla 1 200 000, včetně daně, a je to placeno ze zdrojů přes místní akční skupinu, takže IROP, od Olomouckého kraje máme příspěvek a něco z vlastních prostředků biskupství Ostravského Opavského a farnosti Huzova.
1: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení. Roman Kafka podle kriminalistů podvedl desítky lidí a připravil je o více než 20 milionů korun. Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům.
0: Sport.
1: Hokejisté Olomouce vstoupí do další sezóny extraligy s novým trenérem a výrazně pozměněným kádrem. Na střídačku Hanáků se po 12 letech vrátil Petr Fiala a jeho základním úkolem bude vyhnout se účasti v baráži. 66-letý kouč říká, že prognózy řady odborníků neřeší. Olomouc vstoupí do extraligy příští týden ve středu, kdy přivítá Spartu.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý vítr severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou směr Frýdek Místek je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do úterý příštího týdne. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Takhle pro vás budeme vysílat právě naše vysílání. Tak vás zdravíme.
7: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
8: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí, a to takové, o které jsme nestáli.
7: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
8: No.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
9: Telegram pro soused.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajdlová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden vtípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to, a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani nasoukat a už se blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, že to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kilo už to
3: jsi
2: bude.
3: Sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7. Je?
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdlová, teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme.
1: Ano, jeden z těch důvodů,

0: způsobem žili parazitním životním stylem a prostě o ně hubli a nevěděli, jak je to možný.
1: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto ano, zhubli.
0: Ano.
1: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A ano, tomu se budeme asi dnes věnovat.
0: Ano.
1: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdravíte

0: metr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
1: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
2: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
1: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
2: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
1: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy. To je teďko neuvěřitelné. Uvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů po té, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin. A dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
2: můžou za to léky třeba některé?
1: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
2: To jsou ty modní léky.
1: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
2: Ve slově hubit?
1: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
2: čím
1: ho
2: se
1: hubí.
2: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
1: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
2: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního obsahu, období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, prosím, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak, ptejte halo? Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, poradit? Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu. Ano. Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky, ano, na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru 10.
1: Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali. A mám absese.
1: Abses, jasně. A to máte kde a proč? Abses.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: Jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte. 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, takže, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: To
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude
1: je
0: ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho určitě si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme, tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano, který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Případ ukradených kabelů na koridoru na Přerovsku míří opět před soud. V Olomouckém kraji jsou stovky takzvaných brownfieldů. Tenistka Kateřina Seniaková bude na US Open bojovat o titul v deblu. Zítra má být polojasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soud příští týden znovu projedná krádež kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Trojice zlodějů svým činem loni v listopadu na 20 hodin ochromila dopravu na hlavním koridoru a způsobila škodu za 2,5 milionu korun. Okresní soud je za to poslal do vězení. Nejvyšší trest byl ve výši 3,5 roku. Všichni se proti rozsudku odvolali. Pokračuje mluvčí krajského soudu v Ostravě Jaromír Parobek.
2: Odvolání podali Martin Mirga, Nikolas Mirga i Jan Ištok. V případě Martina Mirgy a Nikolase Mirgy bylo podáno odvolání uplatňující veskrze procesní námitky a v případě Jana Ištoka tento se odvolal proti trestu a do výroku o náhradě škody.
0: Olomoucký kraj má přes 400 nevyužitých zanedbaných pozemků a objektů. Celková rozloha těchto brownfieldů je téměř 600 hektarů. Vyplývá to z regionální inovační strategie kraje. Některá území už mají nové využití. Na rekreační prostor se proměnila například plocha s bývalým uložištěm kalů v Olomouci Slavoníně a v Olomouci po bývalých vojenských opravnách ve Velkomoravské ulici mají vyrůst obytné domy a multifunkční hala. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí, uvedl to Český statistický úřad. Počet obyvatel klesl i v Olomouckém kraji. V regionu žije zhruba 630 tisíc lidí, to je meziročně o necelou tisícovku méně. V Česku už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michala Němečková.
3: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
0: Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti. Dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Seniaková se pokusí na US Open získat druhý grandslamový titul a 12. celkově. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí krátce po 18. hodině českého času proti ryse americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zatímco pro Townsendovou by titul na domácí půdě znamenal opravdu hodně, pro Češku jde v uvozovkách jen o další finále.
4: Takovou srdcovku k US Open nemám. Nebudu říkat, že jo. Za mě je to prostě další grandslam, kde bych chtěla zahrát prostě super výsledek a soustředím se na to. Pro mě je určitě bonus, že mám Američanku na své straně, že to publikum je na naší straně a je to slyšet.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost nebo mlhy, během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Koželužská havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máte rádi osudy a příběhy slavných osobností? Učaroval vám hlas zpěvkyně Dagmar Peckové a chtěli byste nahlédnout do jejího života? Pokud ano, tak můžete už za chvíli vyhrát knihu Dagmar Pecková Tanec mezi vejci. Tahle kniha je pro vás připravena v hřebících našem vědomostním kvízu. Je tady i hrnek s logem Českého rozhlasu, dámské černé triko, CDčka a nebo třeba i narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc. To je literární tvorba Českého rozhlasu i s hlasem Ladislava Lakomého. Ještě telefon k nám 221 555 444. Hřebíky už za chvíli startují a těší se na vás za všechny od mikrofonu Zora Ježková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Startují hřebíky, telefon 221 555 444. Jdeme na to. Ještě upozornění, pozor, 10-vteřinový časový limit pro vaši odpověď, ať to nepřešvihnete. Tak, těšíme se na vás, kdo je jako první na telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je František Hanušovice, já zdravím.
2: Dobrý den, vítejte, pane Františku. Tak, tady číslo otázky.
3: No, tak já zkusím čtvrtku, prosím.
2: Na které straně je v běžném automobilu pedál spojky? Takže máme běžný automobil a spojka je, tedy běžný automobil tam, kde je i to ruční klasické řazení, žádný automat, nic. Takže pedál spojky je vlevo, nebo uprostřed, anebo vpravo.
3: To budu hádat a zkusím uprostřed.
2: Říkáte, že pedál spojky je uprostřed. Uprostřed je brzda. Pedál spojky je vlevo. Škoda, škoda, škoda.
3: Aha, vlevo, ne tak příště, nevadí. Tak držím palce, ostatním, hezký den.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A pokračujeme dál. Hřebíky, dobrý den, kdo pak tam?
4: Dobrý den, tady Zdenka Olomouc, zdravím Český rozhlas Olomouc.
2: Dobrý den, paní Zdeňko, zdravíme vás také. Kromě čtverky je to vaše.
4: Jedna.
2: Passat. Passat, to je známý model auta, ale ptám se, co to je Passat. Takže Passat to je auto, ale Passat to je buď za A starověká zbraň, anebo za B

0: A když si tomu, k tomu přimyslíte ještě kilo tunu, takže pár nul asi přidáme. A je to tedy 10 000 kilogramů, nebo 100 000 kilogramů, a nebo kilotuna je milion kilogramů.
1: Za A.
0: 10 000 říkáte. Takže kilo tuna. Kilo je 1000 kilogramů, tedy tuna je 1000 kilogramů. No a kilo tuna, když si k tomu ještě přidáme další nuly, tak to vychází, tedy dvě nuly, tak to vychází na rovný milion. Kilo je 100.
2: Jauaj!
0: Bohužel. No,
1: pardon,
0: no, já se nic dělat, těšíme se příště, na shledanou. Mějte se krásně. Tak, pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak je teď s námi?
3: Dobrý den, Luboš Zábřeh.
0: Dobrý den, pane Luboši. Tak počty máme za sebou, to jsem teda naši posluchačce nezáviděla. Pro mě taky velký problém, takové nějaké počítání, ale spoustu dalších a já bych řekla docela hezkých otázek. Teď tady zbývá pro vás trojka, pětka, šest, sedm, osm, devět, deset.
3: Tak dáme trojku.
0: Jakým tónem zní nejhlubší struna na kytaře? Tak, nejhlubší struna na kytaře zní tónem E, nebo za B, aha, nebo za C, G.
3: Budu typovat G.
0: A je to Jauajs, je to Ečko, to je ta nejhlubší struna na kytaře. Škoda,
3: tak, dobře.
0: Mějte se hezky, nashledanou, budeme se těšit a pokračujeme dál. S kým na telefonu Hřebíku? Dobrý den.
4: Dobrý den, Tomáš od Prostějova.
0: Vítejte, pane Tomáši, od pětky nahoru.
4: Dobrý. Sedm.
0: Otázka číslo 7. Konkurs je něco jako co? Je to něco jako za A odborná rozprava, nebo za B výběrové řízení, nebo za C zavedení krátkodobé slevy. Co to je konkurs?
4: Nebo za B.
0: Nebo za B, ano. Je to tak. A další otázka?
4: Šestá.
0: Číslo 6. Fotbalista Tomáš Rosický patří k legendám novodobého českého fotbalu. Vzpomenete si, do které země přestoupil z pražské Sparty v roce 2001? Tomáš přestoupil za A do Německa, nebo za B do Anglie, anebo za C do Francie. Ze Sparty v roce 2001. Německo, Anglie, Francie.
4: Dlouho byl v Německu.
0: Takže říkáte Německo. Tak snad v Německu. A šlo o tým Borussia Dortmund, kde hrál v letech 2001 až 2006 v Anglii, až poté. Dobře. Tak, do třetice. Pozor, pozor.
4: Třeba ta pátá.
0: Třeba ta pátá otázka. Tak ta nás zavede na Pyrenejský poloostrov. Tak zkuste si vybavit mapu světa, kde Pyrenejský poloostrov leží. A teď se ptám, která z těchto zemí tam neleží. Která země není, nerozkládá se, nenachází se na Pyrenejském poloostrově. Není tam za A Portugalsko, za B Turecko nebo za C Španělsko.
4: Tak budeme v tom Bčku.
0: Samozřejmě Turecko, Portugalsko a Španělsko patří na Pyrenejský poloostrov a mohli bychom přiřadit ještě stát Andora. Takže velký poples. Dobře, jak jsme na tom? Tři správné odpovědi. Jupí, máme tady výherce. Sláva, blahu přejeme vám. Krásná
4: děkuji,
0: hra.
4: Děkuji mnohokrát.
0: Tak vás předáváme teď do režie. Blahopřeji a pěkný víkend. Nashledanou.
4: Dám taky nashledanou.
0: Zkusíme dalšího hráče. Dobrý den, kdo je ještě s námi v Českém rozhlase Olomouc? Dobrý den.
5: Dobrý den, ještě to zkusí Laďa ze Zachšové.
0: Držíme palce na Valašsko 8, 9, 10.
5: Jo, už budeme to z kraje osmičku.
0: Tak řekněte, komu je připisováno autorství dávných eposů Ilias a Odysea? Za A Homérovi, za B Dantemu nebo za C Da Vincimu?

0: Homer.
1: Ano. Výborně, nejstarší známý řecký básník a pěvec. Dobře, tak 8, teď, čili devítku. A devítka. Tak, je to názor či postoj, který zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů. Případně chce rozšířit jeho působnost a pravomoci, tedy toho státu. Tento názor či postoj, který zdůrazňuje tedy tu roli státu při řešení problémů, se nazývá jak? Za A. Etatismus. Za B. Kolonialismus. Za C. Mačismus.
0: Ach, jejda.
1: No.
0: Dám za A.
1: Etatismus, říkáte. No. A to jste mě překvapil. Já se přiznám, že bych váhala na téhle. No, neváhala, ty další odpovědi byly jasné, ale etatismus je správně, určitě. No, výborně.
0: Tak typoval jsem to, typoval.
1: Typoval jste to, ale naprosto skvěle. No a poslední otázka, která nám tady zůstává, opět nahlédne na naše hudební speciály, které Český rozhlas Olomouc přináší ve všední den, vždy po 19. hodině. A jak se jmenuje ten hudební speciál, který pravidelně už léta letoucí nabízíme vždy v pátek? V pátek jsou to za A legendy, za B roky, desky, hity Karla Gotta, a nebo za C bluesový podvečer.
0: Já bych sem řekl bluesový podvečer.
1: A také tady máte naprostou pravdu. Provází vás hudební redaktor Antonín Schindler a tentokrát nás čeká krásný koncert z festivalu Blues Alive 2009 v Šumperku. Poslouchejte po 19. hodině. Pro vás, pane Laďu, ještě velký potles. Bravo, blahopřejeme, sláva, sláva. Další výherce na světě, předáme vás do režie, zdravíme na Valašsko a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Naschledanou, mývajme se pěkně.
1: Také, také. Tak, docela úspěšní jsme dnes byli v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Krásně se vám dařilo. Děkujeme ale úplně všem za hru, za odvahu. No a zkuste to s námi opět zítra v této naší soutěži.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Za chvíli už vás budeme opět zvát do pochoutkového roku. V neděli otevřeme další vydání. Nabídneme vůbec nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování posluchačů. Co to bude, řekne za chvíli Patrik Rozehnal a cukrář Vojtěch Vrkyška. Tak nás poslouchejte. Za chvilku v Českém rozhlase Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vy už to víte, ale my to rádi připomínáme. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, ty recepty teď už připravují nikoliv naši soutěžící, ale naše zkušená porota i profesionální kolegové. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelinkové z Čáslavy, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zaskěhl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tematikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek jste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelinkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: No nejen paní Jelinková je určitě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky vlastně bude vypadat. Postup přípravy prozradíme v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce, ale recept najdete už teď, třeba na našem Facebooku, Instagramu, později také na stránce pochoutkovirok.cz a původní recept od Kamily Jelinkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích let hrát o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hrajte s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

My se tak v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc přesuneme směrem šumperským, ale zamíříme za chvilku až na Orlicko-Ústecko, to pro další rozhlasovou pohlednici, ve které vás Mirek Kobza zavede do obce Tatenice. Ale když jsem zmínila to Šumpersko, tam se toho hodně bude dít o víkendu, ale také už dnes. Tak přijměte třeba pozvánku na zámek v Bludově, kde dnes od 18. hodiny proběhne autorské uvedení grafického románu Žerotín křest ohněm. První díl plánované trilogie, která přibližuje život Karla staršího ze Žerotína. Autor Lubomír Hlavsa představí tuhle knihu spolu s historikem Tomášem Knózem. Takže bude to dnes na zámku Bludov od 18. hodiny. Přijďte, jak už jsme vás také informovali, tak v sobotu od 8 do 18 hodin proběhne v Šumperku v areálu střední odborné školy přehlídka zvířat k 50. výročí založení okresní organizace Českého svazu chovatelů Šumperk. A v rámci této akce tam též proběhne také festival medu. Ještě jedna pozvánka do Brníčka, právě tam dnes startují hody s atrakcemi pro děti a v Brníčku potrvají hezky až do neděle. No a v sobotu na Bludovském zámku se koná den otevřených dveří od 15. do 17. hodiny, to je dětská prohlídka, no a pak se pokračuje s dospěláky až do večerních hodin. Na letiště Šumperk, tam se můžete vydat v sobotu, koná se tam od 12:30 odpoledne letecký den. Nabízí se letecká vystoupení, akrobacie, seskoky parašutistů. Ten hlavní program, který bude ale určený pro celou rodinu, tak ten začíná už v 10 hodin dopoledne přehlídkou historických automobilů. Tak to je letiště Šumperk. Pozvánka do Rapotína na neděli. V neděli od 9 do 12 v kulturní domě v Rapotíně proběhne akvaristická a teraristická burza a v neděli opět v Bludově v sále zámku od 16. hodiny proběhne setkání s režisérem, scénáristou, spisovatelem Ivanem Filou. Tak určitě si přijďte poslechnout zajímavé povídání. No a další povídání už za chvilku z Tatenice nabídne Mirek Kobza.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsme se asi Ivetou Bartošovou prospívali až ke 3/4 na 3 a k tomu 2 minuty. Pátek 11. září. Jdeme na výlet s kolegou Mirkem Kobzou. Tatenice, to je vesnice na Orlickou Ústecku. Údajně to původně byla hornická obec a prošlo ní hned několik vojsk. Husité, Francouzi, Rusové, Prušáci. Po historických peripetiích Tatenic v kronikách pátral Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Tatenice dnes leží v Pardubickém kraji. Ještě do roku 1960 byla součástí Moravy a dokonce tvořila jakousi hranici Moravy a Čech. Počátky existence obce jsou spojovány ve 13. století s klášterem Koruna Mariina u Krasíkova. Nicméně kronikář v obce uvádí, že již v 11. století byla vesnice majetkem kláštera Hradisko u Olomouce. Důkazy proto ale chybí. Přijmeme-li tedy zmínku o obci, která pochází z roku 1278, musíme zároveň dodat, že klášteru tehdy patřila jen půlka obce. Druhá pak byla v držení nedalekého hradu Hoštejna. Později byla v listinách dokonce rozlišována Malá Tatenice, tedy oblast ležící jižně od zámku, který byl v té době klášterním dvorcem, a Velká Tatenice se dvorem a tvrzí, která tvořila samostatný statek. Nejstarší historii obce kronikář popisuje jako hornickou, kdy se zde mělo dolovat a dokonce i zpracovávat zlato, křemen pro sklárny a železo pro hamry na řece Moravské Sázavě. Šachty prý byly okolo kopce Bergštube na levém břehu potoka Tateničky. Navíc měla přes obec vést obchodní cesta z Moravy do Čech a mimochodem jedno vysvětlení jména obce mluví o staročeském slově tatb, což by znamenalo zloděj, a dávalo se to do souvislosti s okrádáním pocestných. Slušné je avšak poznamenat, že existovala i jiná vysvětlení pro toto nezvyklé jméno. V počátcích existence Tatenice se majitele obou částí střídali. Klášterní zboží bylo často pleněno a ušetřen, vlastně nebyl ani světský podíl. Od počátku také máme zprávy o zdejším kostele a o richtě. Po husitských válkách se obec postupně stala protestantskou. To platilo zejména za pánů z Boskovic. Vesnice střídavě patřila k Zábřeží, střídavě ke Štíteckému a Moravskotřebovskému panství. Nejvýznamnějším držitelem vsi byl od roku 1600 moravskotřebovský pán Ladislav Velen ze Žerotína. Renesanční velmož nechal na místě někdejšího dvorce postavit 4skřídlý lovecký zámeček se sgrafitovou omítkou a bohatou malířskou výzdobou. Ten sice při požáru o 2 křídla přišel, ale dodnes je ozdobou obce a také sídlem obecního úřadu. Po Bílé hoře se majitelem vesnice stali Lichtenštejnové, kteří Tatenici přičlenili k Zábřeskému panství, kde zůstala až do roku 1848. Samotná vesnice byla vesměs zemědělská. V minulosti ji často postihovaly průchody vojsk od husitů přes vojska 30leté války, Francouze, Rusy, Prušáky a Rakušany v 18. a 19. století. Oběti měla Tatenice i na frontách 1. a 2. světové války. Přesto se vesnice stále rozvíjela. Už v 15. století byla největší a nejbohatší vsí tehdejšího Štíteckého panství. Původně to byla obec z části Česká, ale ve druhé polovině 16. století už většina zdejších obyvatel měla německá jména. Farnost byla po 30leté válce na čas obsazena katolickým knězem. Ten však byl podle kronikáře pro nemravnost vyhnán a pak byla spravována ze starého města u Moravské Třebové. V roce 1707 však byla zdejší farnost obnovena. Kostel byl v 18. století v už tak špatném stavu, že se obec rozhodla pro stavbu nového chrámu, přestože na něj neměla dost peněz. Dokončen byl nakonec v roce 1723. Najdeme v něm dodnes krásné fresky malíře Tadeáše Supera z Moravské Třebové. Školu má obec od roku 1640, nicméně školní budova byla postavena až v roce 1857. Tatenice byla poměrně velkou obcí a na konci 19. století zde žilo přes 1600 trvalých usedlíků. Po druhé světové válce se vesnici nepodařilo zcela dosídlit, ale i tak má kolem 900 obyvatel. Je zde škola, veškerá další vybavenost a kromě kostela a zámku tady najdeme mnoho drobných památek a také krásné okolí, které vyhledávají jak turisté, tak i cyklisté. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Tatenice, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Víte, že reklamy a spotřebitelské úvěry budou podléhat zcela novým a přísným pravidlům? Taky o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin za 4 minuty.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Zástupci armády převzali na Olomoucku další dodávku ručních zbraní. Tenista Tomáš Macháč vypadl z nominace na Davis Cup proti Američanům. Zítřejší počasí má být polojasné, zpočátku i mlhavé, s teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci taky prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela také u opozičních poslanců. Pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
4: Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bran 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do 5 let dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je přes 5 miliard korun, připomíná Zuna.
6: My jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
4: Fotbalisté v Písečné na Jesenicku se dočkají nového hřiště. To původním vzala předloňská Povodeň. Investice si vyžádá zhruba 11 milionů korun. Přípravu oprav brzdila složitá administrativa, říká předseda tělovýchovné jednoty v Písečné Ladislav Vacula.
7: Čekali jsme na to vlastně od Povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci z Národní sportovní agentury, vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat, a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát v Písečné fotbal, protože máme v plánu 80. výročí založení tělovýchovné jednoty Písečná.
4: V americkém New Yorku začaly piety za oběti teroristických útoků z 11. září roku 2001. Teroristé tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra, 3. do Ministerstva obrany a 4. se zřítilo po souboji pasažérů s radikálními islamisty v Pensylvánii. Při útocích zemřelo na 3000 lidí, dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. Američané oběti útoku uctili minutou ticha a nyní čtou jejich jména. Sport. Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. 31-letý Pavlásek doplnil deblového spoluhráče Patrika Rykla. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční příští pátek a sobotu v Praze.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý vítr severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nehodu máme hlášenou na Jesenicku na silnici 60 v obci Lipová Lásně a opatrně i v Olomouci v ulici Kožilužská se řeší nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Už jsme vás také informovali, šumperský aeroklub slaví kulaté narozeniny. Před 80 lety předchůdci současných letců zakládali na zelené louce šumperské letiště. Tak si o tom povíme něco více v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Také budeme zvát na zajímavé akce v Olomouckém kraji a nabídneme si i řidičskou abecedu. To proto, aby bylo za volantem bezpečno. Tak za chvíli zůstaňte s námi s Českým rozhlasem Olomouc. We'll be right back.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a my už v tuhle chvíli opravdu míříme na cesty. Možná, že na cesty za chvilinku vyjedete také vy někam na víkend. Tak ještě předtím si poslechněte s námi další zajímavý tip z pravidel silničního provozu. To proto, aby za volantem bylo bezpečno. Až do konce září vám denně nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. A dnes je to téma vyloženě jako ušité na dnešní deštivé počasí. Takže si povíme, proč je chybou za deště a také za mlhy používat jenom světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme si užít také volné dny, které jsou před námi, před mnohými. Počasí sice dnes zrovna venkovním aktivitám nepřeje, ale stejně se zkuste zastavit například ve Štemberku, protože na hlavním náměstí v 15 hodin začaly dvoudenní štemberské slavnosti plné hudby a dobrého jídla. Ode dneška až do neděle ožije olomoucká náplavka a to akcí Léto u vody nekončí. Je to třídenní festival, který nabízí koncerty, gastrozónu, závody na raftech a mnohé další. V sobotu od 9 do 13 hodin na svatém kopečku u Olomouce můžete před bazilikou i vy se zapojit do 5. ročníku benefičního běhu pro hospic. V sobotu se v Pasece koná oslava 700 let obce s názvem Setkání nejen pasečáků. A v sobotu od 10 do 16 hodin v Příkazích v Hanáckém muzeu se koná akce Podzim na Hanáckém gruntu a seznámíte se s pracemi na Hanáckém statku, s pracováním ovoce, zeleniny, budou tam i aktivity pro děti, tak to jsou Příkazy zítra. Pokud byste chtěli na Hanácké dožínky, tak přijeďte do náměště na Hané. Startují tam zítra už v 10 hodin dopoledne. Součástí bude festival Chutě kraje. Vystoupí Ztracené ráj, Kabát, Revival s Hanáckým pásmem a povídáním uskupení Vede nás inženýr a nebo s písničkami Hanácká mozeka. Tak to je náměště na Hané zítra a dožínky. Zítra od 10 do 19 hodin můžete také zajet do Slatinic. V prostorách fary a farní zahrady se koná benefiční bazárek pro Jiříčka, nazvaný Loučení s létem na faře. Pokud bychom se podívali ještě jednou do Příkaz, tak zítra od 19 hodin ve velkém sále rolnické záložny vystoupí mužský pěvecký sbor z italského Ledra a smíšený pěvecký sbor Příkazy zítra od 19. hodiny. Máme tady pozvánku pro milovníky historických automobilů, akce Homo Historic ve Štemberku, v sobotu i v neděli tradiční závody. No a v neděli se v Javoříckých jeskyních bude konat dětská prohlídka Cesta prokletím v 10 a ve 13 hodin a malé návštěvníky jeskyní čeká dobrodružná výprava temnými chodbami s kostýmovanými průvodci a také plnění úkolů. Tak to jsou Javořícké jeskyně. A ještě olomoucká koloběžkyjáda na letišti Olomouc Neřidín neděle 13. září. Je to sportovně charitativní akce a nabízí závody pro děti, ale i dospělé, včetně kategorie 65+. A včetně doprovodného programu. Tak přijďte, Olomouc Neřidín a je to neděle.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Na letiště se můžete vydat nejen v Olomouci v Neřidíně, ale také v Šumperku. Šumperský aeroklub totiž slaví kulatiny. Před 80 lety předchůdci současných letců zakládali na zelené louce šumperské letiště. Pilotům slouží dodnes a v sobotu bude hostit oslavy jubilea a více si povíme za chvíli.

0: Jak jsme slíbili, tak činíme, míříme do Šumperka. Letecký den s oslavami 80. výročí svého založení pořádá v sobotu Šumperský aeroklub. Akce se koná na letišti Šumperk. Právě rok jeho založení, rok 1946, je také rokem vzniku aeroklubu Šumperk. První letci se ovšem v Jeseníkách objevili už dříve, už ve 20. letech 20. století. Další podrobnosti má pro nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc kolega Michal Poláček, kterého vítám ve vysílání. Hezké odpoledne, Michale.
1: Pěkný den.
0: Zmínili jsme, že průkopníci létání se v okolí Šumperku a Jeseníku objevili už ve 20. letech 20. století. O koho se jednalo?
1: Byli to bývalí piloti z první světové války. Ti se po skončení bojů vrátili domů do tehdy převážně německých Sudet a toužili znovu létat. V té době ale ještě neexistovala sportovní motorová letadla pro laickou veřejnost a tak se jeseničtí letci pustili do stavby vlastních strojů, které bychom dnešní terminologií označili za kluzáky anebo za větroně. A v mnoha případech šlo skutečně o experimentální letouny, říká jeden z organizátorů letošních oslav a současně vedoucí letového provozu na letišti Šumperk Dušan Sýs.
2: Ten větron tím, že nemá motor, tak ho musíte nějak dostat do vzduchu. Takže buď se to roztahovalo na gumě, za autem, anebo se ten větron vlastně pustil z velkého kopce, což byla ta vysoká hole, což je kopec vedle pradědu. Takže to bylo jedno místo, kde se vlastně ty větroně pouštěly, dá se říct, kopce.
0: Aeroklub Šumperk vznikl v roce 1946. Michale, co bylo impulzem k založení?
1: Jak už jsme zmínili, byl to vznik Šumperského letiště. Tehdejší vedení města spolu se Svazarmem, neboli Svazem pro spolupráci s armádou, určilo, že část luk a polí za městem bude sloužit jako letecká plocha, pokračuje Dušan Sýs.
2: V té době to byla pouze louka, byly tam pole, které se vlastně rozorali, srovnali se a vlastně během toho roku 46 se zasela tráva a řeklo se, tohle je letiště Šumperk. Následně tam začaly se stavět v podstatě hangáry, oni to nebyly hangáry, máme historické fotky z toho roku 46, kdy tam stála jako jedna dřevěná bouda porozpadlá v úzovce z dnešního pohledu.
0: 80. výročí si šumperští letci připomenou při sobotním leteckém dni. Co je tedy na programu?
1: Ten zmíněný areál Šumperského letiště bude zítra otevřený od 9 hodin ráno a návštěvníci se mohou těšit na vyhlídkové lety, lety větroňů a vrtulníků, leteckou akrobaci, historická letadla anebo výsadek parašutistů. Do vzduchu půjde během celého dne víc než 30 strojů a přiletí i jeden z druhé světové války, vyzdvihuje za organizátory Dušan Sýs.
2: Pěkné vystoupení bude letounu Harvard AT-6 Texan, což je vlastně druhoválečný bojový letoun, který tady přiletí k nám. Repliky akrobacie z Lín 50, což je legendární akrobatický letadlo, na kterém Petr Jurmus vyhrál vlastně mistrovství světa, tak ten tady bude u nás lítat. Budou tady lítat skupiny letadel, je tady skupina Follow Me, což jsou vlastně 4 z Líny 226, které lítají ve formaci. Takže skutečně bude na co koukat celý den.
0: Kulaté narozeniny Šumperského aeroklubu na tamním letišti, tedy spolu se všemi piloty, letci, organizátory můžeme tady oslavit zítra a pozval nás náš reportér Michal Poláček. Děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě má.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hezká hudební vzpomínka na slovenskou kapelu Elán, Netrpezlivý. V odpolední Českého rozhlasu Olomouc možná, že i vy netrpělivě čekáte na další porci typů na víkend z Olomouckého kraje. Tak nabízíme teď Přerovsko, alespoň třeba pár typů. Pod štát zítra od 9. hodiny na fotbalovém hřišti soutěž ve vaření gulášů. Hranice, tam budou probíhat zítra dny evropského dědictví. 9. až 16. hodina a otevřeny památky, zámky, kostely, synagogy, stará radnice, židovský hřbitov. Tak přijeďte, Hranice tedy. Další popovice na Přerovsku, tam vás čeká sportovní den dětí, zítra od 15. hodiny na sportovním hřišti. A Přerov a park Michalov, tak tam vás čeká v neděli festival Chutě kraje od 10. do 18. hodiny. Ještě sportovní areál Radslavice a 14. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku a je to v Radslavicích v neděli. Podíváme se také ještě na Proskějovsko. Do divadla se rozhodně hodí zajít v Proskějově dnes od 19 hodin. Městské divadlo uvádí krimi komedii Ach ty naše ženy a pozor, hvězdné obsazení Karel Roden, Juraj Kemka, Marián Roden. V pátek, tedy dnes na Masarykově náměstí v Konici proběhne jazzový večer a to od 18. hodiny. No a ode dneška až do neděle to už zveme na Plumlov v areálu kempu Žeral proběhne sraz československých vozidel na téma Slunce, seno, Plumlov a součástí programu bude i automobilová orientační soutěž. To je tedy Plumlov. Pozveme vás také na jednu vycházku. Zítra se zájemci mohou vydat na přírodovědný výlet Vlečí skála a ve Žlípku. Je to Drahanská vrchovina. Autobus do Žďárné odjíždí v 8.25, je to ze stanoviště 11 v Proskějově. Trasa je dlouhá přibližně 12 kilometrů. Ještě jednou zámek Plumlov, historická akce Karpaty 1916 se koná na zámku, bude to zítra od 9. dopolední. Také pozvánka z Křemence, to je místní část Konice a zítra se tam bude slavit 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Začíná se průvodem ve 13 hodin. Ještě jeden tip z Proskějova, sobota i neděle na náměstí TG Masaryka proskějovské hanácké slavnosti. A ještě tady máme něco pro milovníky pejsků v neděli od 8 hodin a je to kynologické cvičiště v Nezamyslicích. Závody v poslušnosti pořádané hanáckým kynologickým spolkem. Přijďte se podívat, anebo i soutěžit. Neděle Nezamyslit se.
1: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A jak velký je Tichý oceán, i o tom si něco povíme za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vy už možná víte, kam se o víkendu půjdete toulat. Pokud ne, tak přijměte pozvánku třeba do Javorníku a tam vás navíc zítra čekají od 10. dopolední na náměstí Javornické trhy. Pokud byste se chtěli zastavit v Pryznecových lázních v Jeseníku, tak tam zítra od 12 hodin startuje další ročník podhorské jízdy veteránů a v Mikulovicích si děti mohou užít retro hry za Sokolovnou zítra od 14. hodiny. Z Jesenicka ještě pozvánka do tančírny v Račím údolí. V neděli tam v 15 hodin vystoupí finsko-české hudební uskupení Matias Sandberg Trio. No a pokud rádi stoupáte na horské vrcholy, tak se vydejte třeba k chatě Jiřího na Šeráku. Právě tam je na zítřek na 9. hodinu raní, nebo dopolední, chcete-li, připravená dobrovolnická brigáda projektu Stezky z lásky. Dobrovolníci budou opravovat historický kamenný chodník u chaty Jiřího na Šeráku. Zítra, chcete-li, můžete být u toho. Přejeme hezké zážitky.
1: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Snad přineseme hezké zážitky i v dalších hodinách vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli nové zprávy i o tom, že v Olomouci máme novou světelnou křižovatku. Více v 16 hodin a pak už Humoriáda a Martin Zounar po 17. hodině Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidičům v Olomouci slouží opravená křižovatka. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. V hranicích začala úprava parkoviště u Sparty. Zítra čekáme polojasno, zpočátku i mlhy a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci se dnes otevřela opravená křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgova. Na jednom z hlavních tahů ve městě přibyly semafory a taky nová cyklostezka a chodník, uvedla to radnice.
2: Nová křižovatka vznikla na frekventované výpadovce na Mohelnici a je napojená na koordinovaný tah 8 křižovatek ve městě. Celkové náklady na tuto dopravní stavbu dosáhly zhruba 20 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Parkoviště u Sparty v Hranicích obsadili dělníci. Frézují rozpraskaný asfaltobetonový povrch, nahradí ho novým. Práce si vyžádají téměř 7 milionů korun a skončit by měli v listopadu, říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
4: To parkoviště předtím bylo využíváno hlavně kamiony a bylo takové neuspořádané, tak dostane takový, řekněme, řád. Budou tam jasně nalajnovaná parkovací místa, bude tam 62 kolmých stání, z toho 3 budou vyčleněna pro osoby tělesně postižené a zároveň tam budou i další 2 parkovací stání určené především pro dodávky. Chodníky, co tam jsou, tak zůstanou zachovány.
0: Před 75 lety projel státní hranicí mezi Československem a západním Německem takzvaný vlak svobody. Unesli ho 3 odbojáři, kteří i se svými rodinami chtěli uprchnout z tehdejšího Československa. Souprava, která původně jela z Chebu do Aše, se na hranici nezastavila a pokračovala do Spolkové republiky Německo. Vlak vezl 110 cestujících, většina ale o záměru opustit zemi nevěděla a proto se jich více než 70 následně do Československa vrátilo. Sport. Sara Bejlek je 5. tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. 20-letá hráčka doplnila v týmu letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siniakovou. Uvedla to kapitánka Barbora Strýcová. Turnaj se bude hrát v druhé polovině září v Číně. Češky na úvod čeká Velká Británie. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Hranicích v ulici Mostní havarovala 2 osobní auta a nehoda 2 vozidel se řeší i na Jesenicku u obce Lipová Lázně. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vysílat,
1: Humoriáda.
6: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
7: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
6: Já totiž
7: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech zbuzaný, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
6: Ano. Měl
7: jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíš, umoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho vodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Amoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme
1: ne, ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelkou Podvěží, z divadelka Podvěží Marie Retrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu, vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili pointu, protože to je jako...
3: O čem hrát?
2: Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed pointu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na Zofíně.
0: Pražský Zofíně. Písnička.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Pumpuce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, jo, to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to na, do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy si vybral nějaký.

0: Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete? Proti, no, Trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámecké léto.cz.

0: Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
3: Dobrý den.
2: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
3: Děkujem.
4: Moment, nemělo to být opačně.
3: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
2: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
4: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
3: Jo.
4: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
2: Dobře, tak jo.
3: To je Čmaňa a Zouňa.
2: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
5: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
5: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
2: Děkuji.
5: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
3: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
2: Dobrý den, po telefonu.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Tak. Dobrý den.
3: Dobrý
6: den. Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní zádlo.
3: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
6: Ne, včera ne. Včera tak kdy? To už bylo.
3: A byla jste úplně, úplně mokrá, jste byla. Dobře.
6: Probíhá. Všichni, ale hráli jste hezky.
3: Děkujeme.
6: Třeba Ačko.
3: Tak dobře.
2: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
3: Dobrý den.
7: A psala bych si Bčko.
3: Dobře.
7: A oba dva z vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme.
2: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
3: Zumně a Čmaně.
8: Děkujeme. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka?
9: To říkáte jako mě?
8: No a komu myslíte, že to asi říkám? No tady sedí na místě pro invalidy.
9: Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku.
8: A to chcete říct, že nejste zdravej?
9: No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravej, to teda bych si vyprosil.
8: Prosím vás, co vám tak může být?
9: Mně?
8: No.
9: Mně je prakticky úplně všechno.
8: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
8: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
8: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
8: Tak vám to, hlejte, tak vám to říkám já,
9: jo.
8: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě, že no. Byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
8: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? No. Od 20 let.
9: No.
8: To jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta.
9: No.
8: Takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: Hejte, to se furt vytahujete, jo?
8: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek, plic,
8: jo?
9: No,
8: prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
8: No, to vám tak věřím, to no, vám tak jo, věřím.
10: nevím.
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
10: no.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně, schválně, schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to, laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, Ježiš, no. Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, no. A prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno.
9: No.
10: Začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játřička, žaludek, nožička, ručička a chulička.
2: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
3: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, a nebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
2: vidět. Kdy se ještě točily scénky.
3: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
2: No.
3: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle udělal v 30, takovou lbejkárnu,
2: no.
3: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
2: Zdravíme
3: Čmaně, ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně, a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frajmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
2: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
9: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je já vášení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že
3: no tak takhle.
2: Mě to jde,
3: no, mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
2: No jo, Petíček Kemen.
3: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
2: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
1: Dobře. Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
3: Jasnačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
3: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
3: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
3: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak budeme
3: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
3: Já se teď na toho Luďka, čověče.
1: No tak
3: dobře, tak příště.
1: To už jede
6: sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo,
6: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace, já mám za sebou tolik operací, jo, že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo, tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to vám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiši.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No, ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
6: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
8: Jsi jako Romanur.
7: Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
6: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
6: No ty si tě nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
7: Jo.
6: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
7: No
8: jo. Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilé autem, Haníčené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takovou brodo, dožil dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá prostě ten...
2: Zrc. Jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo?
1: Ale jsi rád, že poznal no, tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Proč ti to dnes pomáhá?
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by, jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladej a tohle, to myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já tohle vidí, tak jo, tak já si zlíknu te celky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě přednes Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6, nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju, ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už bylo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude?
5: To, úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Halina Pavlovská.
3: Děkujeme.
5: Děkuji.
6: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš co, když to někdy sedne, a když sedne to ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role. Ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě můžete někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct, Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umýtý nádobí, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak. Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra tak. To jsem si říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
7: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
8: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set nakládl a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
9: Tak jsem sundal ty
8: kalhoty a dal jsem na spasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém kraji jsou stovky tzv. Brownfieldů. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Na Olomouckou univerzitu Palackého zamíří o víkendu absolventi. Zítra má být polojasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj má přes 400 nevyužitých zanedbaných pozemků a objektů. Celková rozloha těchto brownfieldů je téměř 600 hektarů. Vyplývá to z regionální inovační strategie kraje. Některá území už mají nové využití. Na rekreační prostor se proměnila například plocha s bývalým uložištěm kalů v Olomouci Slavoníně a v Olomouci po bývalých vojenských opravnách ve Velkomoravské ulici mají vyrůst obytné domy a multifunkční hala. Sněmovnou prošla vládní novela zákona o spotřebitelském úvěru. Zpřísňuje třeba podmínky pro žadatele. Má tak chránit ty, kteří nejsou schopni půjčky splácet.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o víkendu pořádá setkání s absolventy. Připraveny jsou pro ně prohlídky univerzitních prostor a také koncerty a programa pro rodiny. Akce se uskuteční i na Horním náměstí, říká vedoucí oddělení studentských záležitostí Vladimíra Sedláčková.
6: V sobotu bude hlavním místem setkávání Konvikt, kde nabídneme koncerty, divadlo, filmy z Akademia Film Olomouc, besedy i program pro rodiny s dětmi. Večer se potom program přesune také na Horní náměstí, kde vystoupí například Marcel a Fiddlersky nebo New Street Band. A samozřejmě bude možné vrátit se přímo na jednotlivé fakulty a podívat se, jak se univerzita od dob studií proměnila.
2: V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu onemocněl 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
7: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním očištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
0: Sport.
2: Hokejista Olomouce vstoupí do další sezóny extraligy s novým trenérem a výrazně pozměněným kádrem. Na střídačku Hanáků se po 12 letech vrátil Petr Fiala a jeho základním úkolem bude vyhnout se účasti v baráži. 66-letý kouč říká, že prognózy řady odborníků neřeší. Olomouc vstoupí do extraligy příští týden ve středu, kdy přivítá Spartu.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý vítr severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Hradec Králové havarovala dodávka s osobním autem. Pravý pruh je neprůjezdný a opatrně také v Hranicích v ulici Mostní se řeší nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: 17 hodin 4,5 minuty, také v pátek 11. září, je tady Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes navštívíme kostel v Huzové na Olomoucku. Našli tam při rekonstrukci ve zdi nevšední portál gotického okna, tak se půjdeme podívat. Chcete vědět, zda na zahradě náhodou nemáte invazní rostlinu? Pak vám představíme novou mapu, která výskyt takových druhů v Olomouckém kraji určuje. A poslouchejte i vy, kteří chcete prožít víkend netradičně a vyzkoušet si třeba středověký souboj anebo jízdu na koni. Pozveme vás do Paseky. A jak to bude s deštěm a vůbec počasím dál, vyspovídáme meteorology už za chvíli po přehledu událostí. Dobrý poslech i dál přeje Zora Jišková.
0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Přehled pátečních hlavních událostí má v tuhle chvíli v Českém rozhlase Olomouc Gabina Adamková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jeseník stále čeká na slíbené dotace na opravy silnic a objektů, které poničily předloňské povodně. Aby město práce nemuselo zastavit, navýší v rozpočtu výdaje o zhruba 36 milionů korun. Potvrdila to starostka a kandidátka v říjnových komunálních volbách Zdeňka Blištěnová z hnutí Jeseník srdcem.
3: My už vlastně ulici například Mlýnskou opravujeme, faktury jsou už připraveny, ale ty peníze, které nám byly slíbeny, jsme nedostali.
2: Městský dům v Přerově zahalilo lešení s ochrannými sítěmi. Dovrem je havarijní stav jeho fasády. Podle odborníků hrozí riziko uvolňování omítek a dekorativních prvků. Město proto přikročilo k ochranným opatřením a chystá i další opravy v městském domě. Podrobnosti přidáme ve zprávách 18. Soud příští týden znovu projedná krádež kabelu na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Trojice zlodějů vloni na hlavním koridoru ochromila dopravu a způsobila škodu za 2,5 milionu korun. Okresní soud je poslal za to do vězení. Nejvyšší trest byl ve výši 3,5 roku. Všichni tři se odvolali. Projekt Městské knihovny v Olomouci se dostal do finále nové soutěže Brownfield roku. Jde o přestavbu výměníkové stanice v Trnkově ulici na pobočku knihovny a komunitní centrum. Soutěž pořádá agentura Czech Invest. Do finále se dostalo 10 projektů. 9 koncertů a doprovodných akcí nabídne letošní podzimní festival duchovní hudby v Olomouci. Konat se bude od 20. září do 17. října. V kostelích zazní podle pořadatelů například Mozart, Verdi, Beethoven i gregoriánský chorál v jazzové podobě.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu Českého rozhlasu Olomouc už meteorolog Roman Volný. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak my si tady dnes v Olomouckém kraji užíváme docela nízké teploty a pozor, tady na té střední Moravě Olomouc a okolí prší a prší a prší celý den, což samozřejmě určitě vítáme, ta půda je neskutečně vyschlá. Jak bylo ve zbytku Olomouckého kraje, pršelo všude?
2: Téměř ano, možná nejméně těch srážek zatím bylo v té jesenické části na Javornicku, tam možná ani kapky nespadly, ale jinak je to většinou někde kolem 5 mm, takže určitě se nejedná o vydatné srážky, byť prší skoro celý den.
1: Jak se vyvíjejí ty teploty v průběhu dne a jak se budou vyvíjet i večer a v noci?
2: Tak pravda je, že dnes ty teploty příliš vysoké nebyly, ty maxima se pohybovaly většinou někde mezi 12, možná 15 stupni Celsia a jinak to vypadá, že v ty další dny ale bude o něco teplejší.
1: Takže teploty půjdou nahoru? Kolik?
2: Vypadá to, že ano, v noci a rána budou ale chladná, protože během noci začne oblačností ubývat. I ty srážky teď večer dozní, v průběhu noci potom převládne polojasno, možná nad ránem se bude tvořit nízká oblačnost nebo mlhy a ty noční teploty by se měly povolat od 7 do 3 stupňů nejčastěji. Vítr by to měl provázet jen slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, no a zítra by potom měl

0: neděle bude taková v celku příjemná, polojasná, oblačná obloha, možná po ránu ojediněle mhly, ale vypadá to, že to počasí se potom začne zase proměňovat někdy ve večerních hodinách, tam by od severozápadu mělo té oblačnosti dále přibývat a možná v těch večerních hodinách se začnou objevovat přehánky, které budou potom četnější, zejména během noci na pondělí. Ranní minima od 10 do 6 stupňů a ty odpolední maxima slibovaná nejčastěji mezi 18 až 22 stupňů. Vítr slabý, postupně jihozápadní, většinou do 4 metrů za sekundu.
1: Tak mohli bychom si užít docela příjemně venkovních aktivit, nějakých těch výletů, nebo tady u nás na Olomoucku i Hanácké dožínky, počasí by docela mohlo přát. No a málo naplat, léto nám pomalu končí a blíží se podzim, takže i o tom určitě budeme dál mluvit v dalších předpovědích počasí. A dnes byl s námi meteorolog Roman Volný. Děkujeme moc, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: Zítra by tedy počasí mohlo výletům docela přát a na jeden vás za chvíli také pozveme. Bude to ke kostelu v Hluzové, kde objevili ve zdi krásný gotický portál a možná vás zajímá, jestli ho můžete už teď sami vidět. Tak my se na to zeptáme. Za chvíli poslouchejte nás.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafé, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít došo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Šoupal z Břochovanu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A jdeme do Huzové na Olomoucku. Tam končí v těchto dnech další etapa rekonstrukce tamního kostela svatého Jilí. Obnovy se dočkala jedna z vitráží památkově chráněné stavby. A představte si, dělníci, když se pustili do rekonstrukce fasády chrámové lodi, tak pod omítkou objevili překvapivý nález. Zazděné, vzácné, gotické okno.
2: Najednou jsme zjistili, že kousku pár kamenů je skoro 2,5 metrový portál, krásně dochovaný, který naši předci zazdili a udělali si prostě okno jinde, když potřebovali.
3: Na zazděné gotické okno v boční zdi chrámu v Huzové na Olomoucku se dívám s Michalem Neugebauerem, stavebním technikem Ostravsko-Opavského biskupství. Nález ukrytý pod omítkou byl překvapivý i pro stavby vedoucího Radka Boronkaje.
4: Bylo to překvapení, že jsme nečekali teda, že to tam něco takového bude objeveno, a čekali jsme to ještě z druhé strany, ale to tady už se to nepotvrdilo teda, takže to je jenom z té přední strany kostela.
3: Kamenný portál už zůstane odkrytý, dodává stavební technik Michal Neugebauer.
2: Takže po dohodě s památkovou péčí se to kompletně očistilo, vyspravili se vlastně kolem výzdívky, zapasoval se ten kamenný portál, natřel se a vymodelovalo se to tak, ať ho můžeme vlastně prezentovat na tom kostele jako takovou moc pěknou zvláštnost za nás.
3: Tady jsme u vitráže.
2: Tak vitráž pochází z období po první světové válce. Byla vlastně dělána v Innsbrucku a vitráže jsou do kostela vlastně zhotoveny na počest padlým občanům z místní vesnice v první světové válce.
3: Vitráž se po renovaci vrátila zpět na své původní místo v tomto týdnu. Ke konci se blíží i práce venku, kolem kostela. Dodává stavby vedoucí Radek Boronkaj, zatímco spolu sledujeme rozebírání lešení.
4: Bude se ještě v pondělí dodělávat okapový chodník okolo a tím vlastně ty práce skončily.
3: Obnova kostela se povedla, myslí si paní Eva z Huzové, kterou jsem potkal u domu v sousední ulici.
5: No, líbí se mi to hodně. No vlastně celý kostel vypadá úplně jinak, je to moc pěkný.
3: Letošní etapa rekonstrukce přišla na zhruba 1 200 000 korun. V budoucnu by se měly obnovy dočkat další vitráže v oknech i výmalba v interiéru kostela. Z Huzové Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: kraji.
1: Netýkavka Pajasan Klejicha. Možná je velice dobře znáte, ale možná, že netušíte, že tohle všechno jsou invazní druhy v české přírodě, na mnoha místech vytlačující původní rostliny. Výskyt těchto druhů teď monitorují ochránci přírody i stát. Olomoucký kraj už dříve požádal o spolupráci zástupce obcí i správce toků, lesů nebo silnic. No a zdat pak úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné invazní rostliny regulovat. Tak pojďme teď společně s naší reportérkou do přírody a jejím hostem třeba právě za netýkavkou.
2: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí, jelikož tu mají vlhko, světlo.
3: S botanikem Dušanem Řezáčem z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
2: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
3: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává.
2: Na suších stanovištích jsou to asi zlatobíly. Máme tu i bolševníky a dále pak křídlatky.
3: Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jejich výskyt po celém Česku mapují. Do projektu monitoringu invazních druhů se můžou zapojit i lidé.
2: Je to projekt, který běží do konce roku 2029.
3: Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
4: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
3: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
4: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu. A tady vidíme, že ten výskyt tady v tuhle chvíli netýkavky žlaznaté je tam vidět od 1.1.21. Když bychom klikli na nějaké jiné území, tady třeba Bernardice u Javorníka, u té netýkavky žlaznaté je tam dřívější výskyt vidět než u té Klejchy hedvábné.
3: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
4: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
3: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Pokud chcete prožít netradiční víkend a vyzkoušet si třeba i středověký způsob života, pak poslouchejte dál Český rozhlas Olomouc. Pozve

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař Aleš Spurný se dnes vydal do Paseky. Letos totiž slaví Paseka 700 let od první zmínky a hlavní oslavy se chystají na tuto sobotu. Aleš Spurný přijíždí do Paseky od Šternberka a obcí i programem oslav se nechává provést koordinátorkou oslav a ředitelkou místní školy Janou Kukučkovou. Tak pojďte si teď Paseku projít spolu s nimi.
2: Při příjezdu do Paseky od Šternberka po levé straně stojí sportovní areál, vidíme tu fotbalové hřiště a další prostory a právě tady se bude odehrávat asi ta největší část sobotních slavností.
3: Tady už vidíte, jak se staví takové krásné dřevěné jarmareční domečky a do nich máme pozvané řemeslníky, kteří budou ukazovat své řemeslo a nabízet ho i k vyzkoušení, takže si můžete přijít pro perníky, pro frgály, pro buchty, pro zákusky, pro nože, pak se tady postaví velké jeviště, na kterém bude po celé odpoledne se střídat bohatý hudební program. Ve vestibulu budou probíhat další aktivity a hlavně tam bude výstava nových historických plakátů, fotografií, kronik i něčeho, co jsme našli na půdách a co ještě naši obyvatelé neviděli. Bude tam probíhat i kulinářská soutěž o nejlepší, nejchutnější chleba, nejlepší ořechové pečivo, protože Paseka je ořechová historicky, a také budeme mít soutěž o nejlepší ořechovku a tam nám zahrají seniori takovéto country a takový ten folk, u kterého si můžete zaspívat jak u táborových ohňů.
2: Jak to bude se sportovními aktivitami?
3: Vystoupí kluci ze síly pohybu, což je takový ten workout. Udělají nám tady předvádění a potom na trávníku bude workshop až do večerních hodin. Další sportování bude za fotbalovým hřištěm, kde se můžou zájemci projet na koni. Na dětském hřišti bude postavená středověká vesnička a samozřejmě budou tam ta řemesla, jak už jsme si o nich říkali, ale současně tam bude možnost zastřílet si z luku, zkusit si rytířský souboj. Tam můžete strávit celé odpoledne od 1 až do 6 do večera a můžete nahlédnout pod rukou kováře, leptače nožů, košíkáře, řezbáře, bude tam paličkování, bude tam předlena s kolovrátkem, určitě tam najdeme něco z keramiky, korálkování, můžete se podívat do středověké apatiky a my jako divadlo Sopka připravujeme naše kostýmy pro princezny, rytíře, pány, paní i selky. Máme tam maskérku a kdo bude chtít, tak se může převléknout, může se nazdobit, trošku si zahrát na hradního pána nebo paní z podhradí a nechat se vyfotit.
2: Když odbočíme na první křižovatce v Pasece od sportovního areálu, kde jsme byli před chvilkou doleva, ocitneme se u houpaček a altánku.
3: Tady to všechno v sobotu ráno vypukne, tady to všechno začíná. Představte si, že je 9 hodin ráno a my stojíme u brány, u pomyslné brány času. Tomuhle říkáme pasecká náves a je to inline dráha. Kolem celé té inline dráhy budou stanoviště, budeme procházet mezi staletími od 14. až do 21. století a na každém tom stanovišti si vyzkoušíme nějakou aktivitu, která se k tomu danému století váže. Děti po splnění úkolu dostanou razítko do pamětního listu, sladkost, ale také cinkám v ruce velkou odměnou, stanou se strážci naší historie, strážci našeho času a vyrobí si pamětní odznak, který budou moci hrdě nosit.
2: Třetí zastavení v malém parčíku poblíž školy na dohled od věže kostela.
3: V neděli v kostele se bude odehrávat svěcení pamětního kamene pro všechny, kteří pro Paseku něco udělali, dělají a udělají i v budoucnosti. Jak se to správně bude jmenovat? Za všechny obyvatele Paseky. Nápis na tom pamětním kameni je vyveden v češtině i v němčině, protože Paseka byla obec, která byla osídlena i německým obyvatelstvem.
2: Proč stojíme právě tady v tom parčíku?
3: Je to příjemné místo, je na dohled od kostela, ale taky je na dohled od školy. A my jako základní škola jsme si řekli, že si vezmeme patronát nad tímto pietním místem a až se sem ten vysvěcený kámen položí, chceme kolem něj udělat pěkné místo s lavičkou, s dalšími kameny a samozřejmě s květinami, s rostlinami. Jsme také velmi blízko ořechové aleje. Už ve starých kronikách se píše, že podél paseckého kostela byly vždy vysázené ořechové stromy ořešáky a tím já říkám, že Paseka je ořechová.
2: Z Paseky Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Přímo z místa.
1: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty? Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: My se teď vypravíme za lidmi, kteří pomáhají dětem i dospělým a mají také hodně rádi zvířata. Takto se totiž rozhodli pomáhat před 15 lety v Lesnici u Zábřeha. Parta nadšenců a milovníků zvířat založila spolek Pro dotyk, který se mimo jiné zaměřuje na hyporehabilitaci. No a my se teď ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc v doprovodu Michály Drozdové pojďme podívat na farmu Lišmen, kde se na rozlehlých pasekách pase 5 koní.
1: Tady je zázemí naší neziskovky. Dostavujeme teď zázemí pro výkon hyporehabilitace i zázemí pro dobrovolníky. A je tady prostor, který se od příštího roku bude používat i jako hyporehabilitační aréna. Tady je už nachystaná rampa, kterou čekají ještě úpravy. Máme nově vystavenou kruhovou jízdárnu pro výcvik a výkon koní pro hyporehabilitaci. A v ohradě vidíte 4 z 5 hyporehabilitačních koní, přičemž jeden je ve výcviku.
2: Koníci jsou zvědaví, jednoho už tady máme. Jaké plemeno jste zvolila?
1: Plemeno nemáme určené. Pro hyporehabilitaci je potřeba několik typologií těch koní. Potřebujeme velkého a těžšího koně, který je právě třeba tady slezský norik, kobylka Maja, a ta se používá právě pro ty těžší klienty. Ty norici jsou velice klidní a jsou taky odolní, tak se používá pro děti třeba s poruchou autistického spektra, u kterých často jsou takové ty meltdowny, výbuchy, a ona je jako extrémně klidná a je taková příjemně ovladatelná. Pak je tady burák, toho používáme hodně i pro parajezdce, to je koník, který třeba s naším jedním parajezdickým klientem i sám cválá, je to jako velice dobře ovladatelný koník, je vyšší, ale je to koník, který se třeba nepoužívá na polohování, protože právě pro tu výšku se nám asistentům tam už hůř to dítě stimuluje. A dole je Bastien, irský kop, a to je, řekla bych, zatím nejvíc využívaný koník.
2: Chlupy na kopitech.
1: Chlupy, říká se tomu rousy. A je to koník, který je taky velice odolný vůči ruchům, všemu, co se kolem něj děje. A je to koník, který se používá právě na polohování, protože on je i nízký, takže když tam to dítě na něm leží, tak my ho můžeme krásně posouvat, můžeme s ním manipulovat a nemusíme mít ruce úplně ve výšce. A vzadu taková černobílá nebo bíločerná kobylka, která se používá na hodně šikovné děti, to znamená fyzicky šikovnější, ale zároveň ty, které mají tendence se flákat, protože ona má dynamický a výrazný chod, rychlý, když dělá obraty, tak ten klient musí dát hodně úsilí k tomu, aby ten obrat krásně vyseděl, a je to třeba děti, které mají takovou tu tendenci se tam trošku poflakovat a sednout si a ten set uvolnit, tak ona je krásně mobilizuje.
2: Jaký vidíte progres u těch klientů?
1: Když jsme před těma 15 lety začínali, tak jsme bojovali s takovou docela skepsí. Když jsme žádali o doporučení od pediatrů, tak většinou těm klientům dobře, tak jim to napsali, že jo, napíšeme jim hyporehabilitace. A měli jsme tady třeba ze začátku dítě s těžší formou Downova syndromu a u toho nám bylo řečeno, že ani nezačne chodit, a on de facto po první sezóně nám dokráčel do té arény, a i ti samotní lékaři pak vlastně začali se o tu problematiku zajímat, začali nám ty děti sem doporučovat, a dnes jsme ve fázi, že hodně nám přichází klienti, že lékař nám doporučil hypoterapii, a dneska je to i vědecky dokázáno, že hyporehabilitace je postavena na úrovni Vojtovy a Bobatovy cvičební metody a pro ty děti má obrovský efekt.
2: Jak jsem se dívala, žádný keř a žádný trs tady není v bezpečí.
1: Určitě. Koníci opasou opravdu všechno, líbí se jim okusovat tady i vrby, používají je i jako drbátko, a samozřejmě tráva je jejich. A myslím si, že třeba koně, kteří jsou celý den na pastvě, mají ten život jako podstatně hezčí než třeba koník, kdyby byl celý den zavřený v boxe. Takže my jim opravdu dopřáváme, pokud chtějí, můžou si zalíst tamhle. Nad náma je takový velký přístřešek, kde mají na paječku seno, a když chcou, můžou si jít ukryt třeba před sluníčkem, před větrem, před deštěm, ale zároveň si takhle tady chodí a pasou se a komunikují spolu jako to stádo, což je pro ně i z výchovného hlediska nenahraditelné.
2: Z Lesnice u Zábřeha, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: Můžete se dozvědět i víc. Míša Drozdová bude v pondělí po 10. hodině hostem u mikrofonu.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Krátký na všechny události je také pořád Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, ale vězte, že pro vás sledujeme i další věci, jako třeba osud Proskějovské hvězdárny, která se vyskyhovává, budova půjde k zemi a my jsme zjistili, co s ní bude dál. Také navštívíme v jedné z reportáží třídu prvňáčků z Olomoucké základní školy pro sluchově postižené. Zjistíme, jak jim to jde ve škole. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc a teď už tady bude 18. hodina, nové zprávy a pak dechovky. Pro radost. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Historický městský dům v Přerově zahalilo lešení, čeká jej kompletní obnova. Zástupci armády převzali na Olomoucku další dodávku ručních zbraní. Tenista Tomáš Macháč vypadl z nominace na Davis Cup proti Američanům. Zítřejší počasí má být polojasné, zpočátku i mlhavé, s teplotami do 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Historický městský dům v Přerově má fasádu v havarijním stavu. Podle odborníků hrozí uvolňování omítek a dekorativních prvků. Víc než 100 let starou budovu proto zahalilo lešení a ochranná síť a čeká jí obnova. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Pracovat se bude i uvnitř městského domu. Obnovou projde zdejší restaurace. Vyžádá si zhruba 38 milionů korun. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bran 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do 5 let dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je přes 5 miliard korun, připomíná Zuna.
5: My jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
4: Novou učebnu cizích jazyků a informatiky využívají žáci základní školy v Žulové na Jesenicku. Dosavadní třída byla ve špatném stavu. Investice si vyžádala necelé 2 miliony korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Uvedl to ředitel Petr Vylíčil, který kandiduje v komunálních volbách.
6: Původní učebna jazyků už pomalu doslohovala a už by kdyby neodpovídala moderním parametrům. Učebna má samozřejmě digitální učební pomůcky zakomponované, což znamená, že každý ze žáků má před sebou svůj vlastní počítač, který je propojen s počítačem učitele, který má možnosti buď pracovat individuálně s každým žákem, může žáky dát do různých skupin.
4: Pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami. Posledních dnech zaznamenali několik případů podvodných nebo umělou inteligencí vytvořených vstupenek. Návštěvníci tak mají být při nákupu obezřetní a údaje ze vstupenek nikde nezveřejňovat. Platné lístky zájemci můžou koupit jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatele Kristýna Musilová.
7: Správná cesta, jak zakoupit vstupenku, je přes portál GoOut a nebo v turistickém informačním centru ve Znojmě. Tam máte opravdu jistotu, to jsou naše oficiální platformy, které využíváme. A samozřejmě bude možné zakoupit i vstupenku na místě, na vstupních branách festivalu. Sport.
4: Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. 31-letý Pavlásek doplnil deblového spoluhráče Patrika Rykla. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční příští pátek a sobotu v Praze. Počasí. Zítra čekáme zpočátku s většinou oblačnost nebo mlhy, během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý vítr severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Prostějovsku u obce Moskovice se střetla dvě osobní auta a opatrně také u obce Laškov na Prostějovsku, kde havarovalo osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je pátek 11. září, před pár minutami skončily zprávy, takže vy víte aktuálně, co se děje, kudy jet, kde si dávat pozor, pokud zrovna cestujete. No a také se teď tedy můžete usadit ke svým rádiím a přijímačům a užít si vaše oblíbené dechovky na přání. Zdraví vás Vilém Pospíšil, už se moc těším na vaše telefonáty. Do studia můžete volat na číslo 221 555 444 nebo samozřejmě posílat SMS-kové vzkazy na číslo 723 70 33 51. Dnes slaví svůj svátek Denisa či Denis, tak pokud nějakého či nějakou znáte, určitě pošlete píseň. No ale zítra samozřejmě slaví Marie, věřím, že pro ty těch přání bude také dost. Krásný poslech.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se rozvoněly bílé růže až z Athén, o kterých zpívalo duo Eva a Vašek. Stalo se to, co jsem předpokládal, další píseň určitě bude věnována Mariím a dokonce si o ní zavolala také Marie. Paní Marie z Kroměříže, hezký den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra mají svátek Marušky. A to Maruška Faltinková z Hrabišína, Maruška Řehová z Věžek, Marušky Svozilkovi z Lutopecen a Marušky Večerkovi z Měroutek. Děvčata, k vašemu svátku přeji hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu. To vám přeje Marie a k přání se připojuje Helenka Koníčková z Lutopecen a Josefka Vlčková z Lutopecen. Pane Viléme, vám moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Píseň budeme hrát také k svátku, zítřejšímu svátku paní Marie Bubeníčkové z Jedlí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat přeje manžel. Píseň bude patřit také Marie Vepřkové ze Šumperka, která zítra také slaví svátek. Milá Mařenko, přijmi krásné přání, hodně zdraví a štěstí přejí dcery Blanka s Janou. No a další Maruška do třetice všeho dobrého, Maruška Metelková na Chaloupku míří písnička Na Chaloupku na Mírov, samozřejmě k zítřejšímu svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje Jarka z Podolí.
2: Český rozhlas Olomouc.

To byla česká Mařenka, kterou hrála a zpívala Doubravanka. Píseň, která je velmi oblíbená, obzvláště teď okolo toho 12. září, protože to slaví svátek Marie. No

0: Benešova. Moc vám děkuji. Hezký den a posílám písničku Hanice Jarkovi do Přerova, do Předmostí, Zapletalom Jarkovi a Elišce do Rapotina, Jiřince do Sudkova, Aničce do Bludova, Jardovi Benešovi do řezbářského ateliéru, do Loštic, Zdenice do Hrochova a všem blízkým. Děkuji vám moc a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, díky za zavolání. Naslyšenou. Další přání k zítřejšímu svátku, to tentokrát patří Marii Šulové z Mohelnice. Hodně štěstí a zdraví přeje Olinka a Majka. No a další Maruška, Maruška Vlasková a také Maruška Kepertová z Jedlí. Hrajeme písničku i pro tyto dvě Marušky. Děkují a posílají píseň Celá rodina. No a hrajeme i rodině Navrátilové z Unšovic. Těm patří píseň Jen tak pro radost a přeji jim hodně zdravíčka, napsala paní Anna Kořínková

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vysílání pořadu Hrajeme pro radost pokračuje dál a přesouváme se k další písni Dávný čas mládí. Hrát a zpívat bude opět Veselka Ladislava Kubeše. No a věřím, že budeme i teď v tomto případě přát některým Maruškám, že? Zdravím paní Jiřinku ze Sudkova.
3: Dobrý podvečer, já zdravím Český rozhlas Olomouc. A mám dvě Marušky, na které nemůžu zapomnět. Je to Maruška z Kolšova, je to Maruška Skálová z Hrabové. Děvčata, já vám přeji všechno. To nej, zdraví, štěstí, lásku. Ať si to všechno oslavíte ve zdraví a v lásce svých rodin. Chtěla bych ještě pozdravit svoje přátelé. Jsou to Válkovi do Rapotina, Anička do Bludova, Doubravovi do Postřelmova a zdravím u kulatého stolu do hospody u Andělička v Postřelmově. A to by bylo tak všechno. Děkuji moc, pane Viléme, a příjemnou službu a
2: děkuji.
3: Hezký návrat domů.
2: Mockrát vám děkuji.
3: A písnička je pro vás.
2: Užij si. Děkuji vám moc, mějte se krásně. Naslyšenou. Do redakce nám napsal také Jirka ze Stupkové z Olomouce, věrný posluchač Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji všem od srdíčka, přátelé. Hodně zdravíčka do studia a také všem ostatním lidím v Českém rozhlase Olomouc a všem posluchačům přeji hezký den i spoustu zdraví. Zítra slaví Marušky, jak už všichni víme, všechno nejlepší a krásnou píseň posíláme do Rapotína. Hodně zdravíčka přeje Katy. No a ke jmeninám pro Marušku Semerádovou z Čáslavy, také Marušku Semerádovou z Golčova Jeníkova a Marušku Železnou z Čáslavy. Vše nejlepší přeji Javorničtí. Také František Kutý z Uničova, ten dokonce dnes oslavuje významné životní jubileum. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj red a to nejmíň dosta let. Přeje vše nejlepší tvá rodina a také Benkováci.

0: a já věřím, že vás v srdcích hřejou písničky, dechovky, které si necháváte zahrát od Českého rozhlasu Olomouc. Volali jste samozřejmě i o další píseň a kdo se dovolal, je to pan Olda z Nemilé, hezký den.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Viléme, děkuji za, že jste mě vzal a za vybrání písničky. Zdravím rodinu Gottwaldovou do Doubravice a jejich dceru Marušku, která má zítra svátek. Dále Lidušku Siglovou taktéž do Moravice, do Doubravice, která má zítra narozeniny. Liduško, všechno nejlepší, hlavně zdraví. Dále do Nemilé švagrové, Maruš Čelákové, i přeji všechno nejlepší. A do velké zločin Božence Petrželové. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Krásný podvečer, prosím vás pěkně o písničku pro pana Jiřího z Litovle. Děkuji moc za přání k svátku. Přeji v pohodě a ve zdraví prožité nastávající podzimní dny, píše paní Marie z Prostějova. V těchto dnech slaví své báječné narozeniny také paní Pavlína Jehličková. Vše nej, nej, ať je ti stále hej, hej, pohodě. Vodu, zdravíčko, úsměv na tváři, lásku všech, co jí máme rádi, píše Rybníček a spolu.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Je to tak a stále můžete volat na číslo 221 555 444, tak jako to před malou chvílí učinila paní Marie z Věžek. Hezký den.
2: Já vám taky přeji pěkný den a v celému Českému rozhlasu Olomouc a rovněž i milým posluchačům. A chtěla bych dnes písničku jednak poslat mě k svátku zítřejšímu a taky švagerové paní Marii Pospíšilíkové z Turovic a paní Marii Nádvorníkové z Praščic. Děvčata, já vám přeju k zítřejší mení nám všecko nej a posílám vám krásnou písničku. Moc krát děkuji za zahrátí a někdy příště naslyšenou.
1: Budu se těšit, mějte se krásně a ještě jednou přeji vše nejlepší k svátku. Prosíme o písničku také k zítřejším jmeninám pro naši malou Marušku Paprskářovou z Jeseníku. Přání posílá maminka, tatínek, babička s dědou a teta Hanička s Lukáškem.

0: Eva a Vašek nás vzali na sever našeho Olomouckého kraje do Jeseníků, které jsou krásné podle jejich písně. A nejen podle jejich písně, možná jste zachytili, že v uplynulém týdnu vyšel nový aršík poštovních známek, které právě obsahují nejrůznější zvířata, ale také samozřejmě hory a tak dále právě z Jeseníků. Tak pokud jste ho ještě neviděli, určitě doporučuji si ho najít a prohlédnout, je moc pěkný. No ale my půjdeme dál, Eva a Vašek zaspívají podruhé už za malou chvíli. Děkujem ti, písničko, pro koho bude píseň? Zdravím paní Miladu z Pňovic.
1: Ano, já vám děkuji, zdravím Český rozhlas Olomouc, přeji pohodový podvečer. Prosíme Český rozhlas Olomouc o zahrání písničky k zítřejšímu mařenkovskému svátečku do vesničky Střeně našim dvěma mařenkám. Jsou to paní Maruška Nedoluhová, paní Maruška Jahodová. Milé Mariánky, přejeme vám oběma jen to pevné zdravíčko, rodinnou pohodičku, plno lásky ode všech přátel, co vás mají a máme rádi. Moc obě zdravíme z Pňovic, písnička ať vás potěší a užijte si svátečku. Přeje to jen vám, paní Jarmilka Kupcová a Milada z Pňovic. A pane Vilemku do redakce, děkujeme za vstřícnost a správnou písničku. Děkujeme.
0: Já děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Další Maruška, které posíláme píseň k zítřejšímu svátku, je Maruška Dostálová a píseň letí do Písková. Písničku posílá sousedka Zdeňka. Hezký pozdrav posílám všem posluchačům a také mým přátelům, paní Gotwaldové, Lidušce, panu Trhákovi, také sestře Zdeňce a všem Maruškám, co oslavují. Děkuji za odvysílání, píše paní Emílie. No a máme tu k dnešním narozeninám a zítřejšímu svátku paní Marušce Vranešicové z Konice. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně to zdraví přeje manžel a děti s rodinami.

0: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
1: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme dál, nějaký ten čas na několik písní a našich milých posluchačů nám ještě zbývá. Tou další posluchačkou je paní Lída Zlichková. Hezký podvečer.
5: Dobrý večer. Já bych chtěla zahrát Neteři do Králík Marii Bínovej k svátku zítřejšímu. A ta písnička, pane moderátore, je pro vás a i pro mě, pro Ludmilu Kulaxilisovou z Lichkova. A moc krát vám děkuji.
4: Já děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Píseň letí také do Babic, a to k svátku paní Majce Kopičkové, té posílá píseň Sestra z Pískova. Letí také do Mohelnice Mařence Štěpánové. Zítra bude jen tvůj den, tak ho oslav s úsměvem. Já ti přeji dnes štěstí, zdraví a boží požehnání, píše Anna. Hrajeme také do Bělé pod Pradědem Maruškám Leškové, Kučákové a Bučkové k zítřejšímu svátku. Vše nejlepší přejí Dačka a Ruda od Hřiště.
6: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

0: A já věřím, že nejen Šohaj z Chasu si zaspívá, ale i vy při poslechu vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď nebudete muset jenom zpívat, ale dokonce i tančit, a to konkrétně doudlebskou polku, kterou zahraje Budvarka. Pro koho bude, prozradí pan Ivan z Opavy. Hezký den.
1: Jo, pěkné odpoledne, pane Viléme. Máte pravdu, těch náš Marušek je velký množství, které nás poslouchají. A já taky jednu máme, teda s manželkou, a je to Maruška Chovancová. Takže Maruško, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jo, i Štěpánovi, pěkně se to užijí, jo, a nebude to jenom pro vás. Je to také pro paní Aničku Budově, paní Hánku na Lipině, a pokud poslouchá paní Irena Vojně, tak a jí, no a prostě všem Maruškám, jak se říká, je to pro zahřátí, dneska se to hodí.
0: Přesně tak, ten tanec nás snad trošku zahřeje. Mějte se krásně, děkuji za zavolání. Další přání k svátku, tentokrát pro Marušku Dostálovou z Pískova, posílá píseň Sousedka Zdeňka. Hrajeme manželovi Petrovi Hradečnému. Pro potěšení manželka Lenka poslala píseň Mám tě moc a moc ráda. Hrajeme pěknou píseň pro potěšení naší babičce Květě z Kojetína. Zdraví celá rodina právě z Kojetína a také z Mohelnice.

0: čas neúprosně letí dál a pomalu, ale jistě se blíží 19. hodina. To znamená, že musím zklamat ty, kteří se ještě nestihli dovolat. Dnes už nám na to čas nevyzbyl a já tak zdravím posledního posluchače, kterým je Ondřej z Velkých Karlovic. Hezký den.
1: Hezký den, srdečně vás zdravím, pane Vílem, a prosím o zahrátí písničky pro paní Martu Boháčovou z Nového Hrozenkova. Měla 80 roku, tak bych jí dodatečně chtěl popřát hodně zdraví, štěstí božího požehnání, ochranu paní Marie a celý daři. A ještě posílám písničku manželům Veronice a Robertovi Valchářovým z Velkých Karlovic, potom paní Ireně z Hulína a ještě to bude i paní Ludmile z Doubravice a všem přátelům a známým a taky paní Aničce Zapletalové z Olšanu Prostějova. Díky, naslyšenou.
0: Já děkuji za zavolání, naslyšenou. Posíláme písničku za přání k mému svátku panu Jiřímu z Litovle a panu Vláďovi Stovačová. Moc děkuje paní Marie z Přerova. K zítřejšímu svátku hrajeme Maruškám, Bedřichové do Přerova a Vlachové Stroubek. Hlavně hodně zdraví a pohodu přeje Lída z Raclavic. Chtěla bych prosím nechat zahrát pěknou písničku pro tři chalupáře do Široké Nivy, a to pro Milánka, Jarouška a Mirečka na Chaloupku. Užijte si krásný víkend, písničku posílá Danka. Já vám také přeji krásný víkend a hezký poslech a třeba zbytek dnes s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Řidičům v Olomouce slouží opravená křižovatka. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Obce v kraji budou moci snadněji likvidovat invazní druhy rostlin. Zítra čekáme polojasno, zpočátku i mlhy a maximálně 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci se dnes otevřela opravená křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgova. Na jednom z hlavních tahů ve městě přibyly semafory a také nová cyklostezka a chodník, uvedla to radnice.
2: Nová křižovatka vznikla na frekventované výpadovce na Mohelnici a je napojená na koordinovaný tah 8 křižovatek ve městě. Celkové náklady na tuto dopravní stavbu dosáhly zhruba 20 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Úřednice Olomouckého kraje si nechali zpracovat mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data do ní poskytly například obce, vodohospodáři nebo silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydávání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé druhy regulovat.
4: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
5: Říká Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého hejtmanství. Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
4: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
5: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Ve Spojených státech se připomínají 4. století od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Při útocích zahynuli zhruba 3000 lidí, další tisícovky zemřely na následky neštěstí. Americký prezident Donald Trump řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a že Amerika na mrtvé nikdy nezapomene. Sport. Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety. Ve skupině v italském Modeně narazí Češi ještě na Švédsko, Slovensko, Itálii a Slovinsko. Počasí. Zítra čekáme zpočátku s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v jeseníkách kolem 12. Povane slabý vítr severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku u obce Lipová Lázně havarovalo osobní auto a opatrně i na Prostějovsku u obce Mostkovice se řeší nehoda 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Od zítřka přesně za 2 měsíce začne další ročník festivalu Blues Alive v Šumperku. My se dnes v bluesovém podvečeru vydáme do roku 2009 právě na tento festival a poslechneme si záznam koncertu Lurieho Bella, což je vystoupení, které tehdy patřilo k nejautentičtějším momentům celého ročníku, a hra i zpěv tohoto amerického hudebníka ukázali, proč je dlouhodobě považován za jednoho z nejvýraznějších pokračovatelů chicagské bluesové tradice. Pořad Bluesový podvečer připravuje Antonín Schindler, tak hezký poslech.

Vítám vás u dalšího bluesového podvečeru z Olomouce. Jsem rád, že jste si i dnes naladili Český rozhlas Olomouc, kde vás od mikrofonu zdraví Antonín Schindler. Festival Blues Alive letos slaví 30 let a proto se v našem pořadu vracíme k vystoupením, která zásadně ovlivnila jeho historii a prestiž. Jedním z takových milníků byl i koncert amerického kytaristy Louriho Bella, který v Šumperku vystoupil v roce 2009.

Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Luriho Bella z festivalu Blues Alive 2009 v Šumperku. Lurie Bell se narodil v Chicagu v roce 1958. Je synem významného chicagského harmonikáře Kerryho Bella a díky tomu se už od dětství pohyboval mezi hudebníky, kteří formovali moderní blues. První koncert odehrál jako sedmiletý chlapec a už v mládí se stal součástí chicagské bluesové scény. V 80. letech působil v Kerry Bell Blues Bandu a později také v sestavě Billy Branch and Son of Blues. Jeho kytarový styl vychází z klasického chicagského blues, ale zároveň je charakteristický syrovostí, intenzivním frázováním a osobitou energií. Bell dokáže spojit tradiční bluesové postupy s moderním, výrazně osobním projevem. Vystoupení na Blues Alive 2009 patřilo k nejautentičtějším momentům tohoto ročníku. Jeho hra i zpěv ukázali, proč je dlouhodobě považován za jednoho z nejvýraznějších pokračovatelů chicagské bluesové tradice.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Lurieho Bella, hudebníka, který se díky svému autentickému projevu a výrazné kytarové technice stal jedním z důležitých jmen 30leté historie festivalu Blues Alive. Přeji vám příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc a od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Šindler.

slyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šíleně jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, teď kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat a už se blíží druhá svačina a teď už dost to mám a teď rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda, to je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: Ale jde to dolů, já už
3: pomalu. Opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína, no co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují ne. Lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, kosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě o ně hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tady má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný.

0: tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
1: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: chudnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo z tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některé jako už jako nechce vrátit. Jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální, útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdamlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, prosím, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte halo? Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu. Ano. Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru 10.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, rádio. Jirka z
2: Moravy. Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: To jsou
0: ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak jste šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no, tak už tak to ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte příbalové letáky. Nashledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: V letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4 tisíce brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8 tisíc pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přehánkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Slezský

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.
8: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kancelář.
9: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
7: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
1: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
10: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře nebo hory nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně. Ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
10: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
10: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
10: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: K kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
10: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska, dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice, dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři a mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
10: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku, pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo vyjma samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko. Tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo. Tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem třetí třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za jeden šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook and Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Meky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Kdežto časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. Pětačtyřicátník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou, nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria, založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte ihned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: 2 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
6: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30-40%.
2: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
7: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
2: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě 2 osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka. Tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Ať si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší. A oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme. A ukázalo se to špatným, ten pořad. A já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí. Což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů. Způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, beze změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista.

žádnej chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko? Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jakoby to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jakoby to byly, říkám, dva světy, jakoby to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu. Aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Koníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
1: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži. Dar nepodléhající věku. Totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla předvečeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košeli, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejíž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle: co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním, je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý paříští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít. Ne.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně. No, ta pointa, to je schovývavost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte? Nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo bosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černý. A
0: v létě takové ty se kousalky?
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže Mrs. Biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano, je stříkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mně stalo, že mě sem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo, já jsem ho tady... lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo, teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo, oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat, no nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhrožila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej.
0: A no potom jo, ale tady má... kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo léta, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo. Takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky. Oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří. Kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíř, takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuju za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já vím. Tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou
0: stručně.
1: Se mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu, jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle mě tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: Jsem tady u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to není už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal.

0: No tak
1: není.
0: Já se mu domluvila a přiletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
1: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
0: No,
1: co vy?
0: No taky jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajdu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
1: Ano, že prasknou.
0: Tam mám posypat, no, je to tam mám posypat, tak to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho jsme se jí nemohli zbavit.
1: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
0: No a potom ještě, jak by bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
1: A to mám teda takový to pocit, že existoval neviděl. Nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
0: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik připravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
1: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
0: No, to patří k životu, brouci.
1: No to je fakt. A co ten americký brouk?
0: To nevím, jaký americký
1: brouk. Ty nevíte, na bramborech takové ty mandelinky.
0: Jo, jak se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
1: My taky.
0: Mimochodem. To je na toho, jo, jak zase je.
1: Mimochodem, už tenkrát.
0: To mě zase někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má prý nasuší a má se to posypat.
1: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
0: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, aby ten sod vyhazoval, já to beru.
1: Lidko.
0: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
1: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě, místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. a za příznivých podmínek

z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rozdomácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lehavět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídil odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení, Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Já jo, ano, ale... souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale brouci.
2: Myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: No, ještě jako, posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Jako nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejšky a tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání takhle do ruky? To mělo takovou tu... A z toho byl ta hadička, balónek nebo co to bylo. A udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přisedne dvousedadlová moucha teda.

0: Tři čtvrtě na 12 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají mi prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky podozbojím, no. A to když začnu
0: vyčet. No to si ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadl.
1: No, ano. No, tak to když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač, Peťo, prosím, ano. Připrav se taky, tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: a štěstí jsem se švábem nesetkala zatím teda.
0: Ale... Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, tak... šváb nic, dobře. Máme tady ale i... mouchu.
1: No, moucha, tak tam bych chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2 až 3 roky a... To jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To
0: jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to
0: mandelinka,
1: nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se slunce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pro všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem se poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá, tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych chtěl zmínit, já už jsem třeba teďkon hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo, no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: Takový
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jak masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct, nebo neví, co to je, jako vím, co to je, motýly, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic? Zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné, tohle si myslí opravdu vaše žena, teď to...
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringočech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu vysílání?
2: Ano, tady přáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to zvířata, Ty jsou tady opodstatně s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s osama třeba, jo, tak... Když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju
1: moc.
2: Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No, není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště dej do toho.

0: Světluští láska, tady i věta, to už jsem napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá, až žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvíšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou a noc nebo pěkné ráno, cokoliv no, budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Dalším... Masařky teda nevyhynuly ještě, jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle, takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky, nebo já nevím, co
1: to... Ne, no to jsem zažil jako dítě, blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla, starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: Jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. Po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání, mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšeni. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: večer pro všechny nesvatky.
1: I vám krásnou noc přeji.
0: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně, 87. tak třeba takové masařské zdravotní policie.
1: Ano.
0: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
1: Neříkejte. Fakt.
0: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
1: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně
0: opravdu,
1: co?
0: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
1: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
0: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
1: jste
0: je řidič? Sucho. Je sucho a nemají se kde lehnout.
1: Vy máte auto, jste řidičem?
0: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
1: Bývávalo.
0: Přijíždí stavební vojska, už se mě nechce.
1: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
0: To už je v rádiu najmě po druhé, za co tak mluví. Ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
1: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A,
0: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl ano. Komáry, tak vlaštovky a něco běžně mají co žrát.
1: Pravda. Ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, tak, dobrou noc
0: tak
1: a posílám
0: dobrou noc
1: mouchu.
0: Taky. A děkuju.
1: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malý klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak Moucha zrovna ne, ale trapí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Každou chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte s nimi
1: problémy. Ale
0: občas
1: se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec nevšímá se jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině ústní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať Dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dny mám mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale on tady les u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, to teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Že to dobře, hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: Aspoň. No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavočinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Komáři. Takže je to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No jenom, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. Ani se neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se mi jednou, nebo to se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kevkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, takže chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už tak víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřují se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic
0: ní, není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macoun, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Ivana od Čerčán.
0: Ano.
1: Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá, a takhle ve verandě jednou večer najednou prostě mě něco jakoby štíplo, tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový vroubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a našel tenkrát, pardon, on mi tady...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? No. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl ajrovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: Mrsa, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No a
0: vás,
1: já
0: jo?
1: Jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Brnět, nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: Já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže,
0: chápu.
1: Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám
1: nedráždím.
0: Přeju. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: kofola.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk, kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc, asi vás miloval, to jste nepochopila teda. Ivčo, mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá? Neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušicka.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz?
2: Jak jste na tom? Já zdravím, to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě, pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu, tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osa. Takže jedno žihadlo do mandle, samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. A teď prostě takový ten pocit svíravý, jo. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer, za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice, no a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně. Takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil, a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě šmihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou. Celou noc, nebo jak se to říká. No je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omít, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnohá, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný. Já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zvědavit, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: taky
3: dát. No, uklidněte
1: to se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom... Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
3: to stačí,
4: jako teda...
3: To stačí, děkuji.
4: Stačí.
3: To
4: stačí, jsem celá z toho řekla.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Dík on čel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
2: Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno.
2: Ano.
4: To máte tak, soudruhu náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale mohu, vy byste mohu.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore.
2: Ale co? Ne, no, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. To bylo všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo?

0: koncernu, no ale měsíc se měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Kafičko, Boženko, kafičko, Boženko, kafičko.
2: Boženko, kafičko.
1: No tak, abyste to bylo zvěděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co pojď. Tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami labálie. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
0: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru!
3: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Zase Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brát holce památeční šnup tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám: pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chci škrtit
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně svedu plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou budou byli iba jednu pirueta, celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už je se voda pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachy. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasa holubičké volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie. Já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli
2: dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci neztrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte pesticidy,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: No už to dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytice?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale ne,
6: žárlí.
5: Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
7: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
8: Stali jsme.
5: Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
9: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
9: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
9: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další než soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu...
10: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
10: Lidušku. Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
9: Prosím to, kafíčko, jak...
10: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
11: Doktor Novotná.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
12: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
14: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
15: Je nějaká provokace, ne?
13: No.
12: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
14: O čem poradit?
12: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
14: No, ne, to vám někdo přednášel?
12: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
14: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: moja múze. Dávno chytli jinej vlak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.